0: ale ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je úterý 21. července a svátek má Vítězslav. Toto jméno má slovanský původ. Vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. To byl stručný rozbor jména Vítězslav, tak pokud nás teď nějaký Vítek poslouchá, přejeme z Blaníků všechno nejlepší.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno, v severní polovině území se místy objevují také slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku většinou polojasná, dopoledne bude od severu převážně oblačná a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. K večeru budou ale ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: země.
1: Hezkou noc, posloucháte Rádio Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, úterý 21. července a svátek má Vítězslav. Narozeniny dnes oslaví například lékař a spisovatel historických románů Antonín Polách, je mu 67 let, a slaví také profesionální tenistka Marie Bousková a té je dnes 28. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno, v severní polovině území se místy objevují také slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku většinou polojasná, dopoledne bude od severu převážně oblačná a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. K večeru budou ale ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je úterý 21. července a teď pojďme zpátky do minulosti, a to do daleké minulosti. Dnes je to 594 let, co velká povodeň v Praze pobořila Karlův most. Stalo se tak v roce 1432. A před 109 lety ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. A to se psal rok 1917. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 21. července. Dnes má svátek Vítězslav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 hodin dopoledne startuje v Liberci prohlídka 4miliardové stavby centra urgentní medicíny, včetně nového energocentra. Zároveň začne bourání starého energocentra. Olešná na Havlíčkobrodsku hostí polní den o bramborách s exkurzemi na pozemky pěstitelů a také s přehlídkou odrůd. Spolupořadatelem semináře je Český bramborářský svaz. V Holešově na Kroměřížsku začíná ve 3 hodiny odpoledne festival židovské kultury. Nabídne koncerty, divadlo, výstavy i besedy. Krajský soud v Brně pokračuje v projednávání případu ze srpna 2025, kdy muž po konfliktu před nádražím v Brně nožem zaútočil na jiného. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Tam se bude Městský soud v Praze 2 zabývat případem ženy, která podle obžaloby chovala psy v nehygienických a krutých podmínkách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Kater.
1: Že bude krásný, je na konci světa, vesmír se básní, ta nejezdčí.
0: V našem vysílání i Lucie Vondráčková. Dále to bude Marie Rotrová. Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto a mezi 5. a 6. jenom české písničky pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní obloha bude většinou oblačná, teploty nižší než v předchozích dnech. Po ránu očekávejte citelně chladnější, mezi 12 a 14 stupni Celsia, někde i pod 10 stupni. A co se týče teplot přes den, očekávejte maximálně 24.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Ve vlaku či autobusu.
7: V čekárně u lékaře.
6: A nebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Dobré ráno, krásné úterý, za 10 sekund máme pátou a já koukám do kalendáře 21. července. Jsou to Vítězslavové, kteří mají svátek. Pánové, všechno nejlepší. Je pět a já posílám Marii Rotrovou.

0: hodin, k tomu 11 minut, posloucháte Rádio Blaník. Je úterý 21. července, ideální čas na to vyrazit někam k vodě. Je pravdou, že dnešní počasí bude trochu chladnější, ale návrat léta a teplého počasí se očekává zhruba od čtvrtka od pátku, kdy se mělo opět, nebo kdy se má opět citelně oteplit. A co se týče další aktuality, tak tu pro vás má kolega Vlasta Suk, krajánek Rádia Blaník, který vyrazil do Aqualandu Moravia a povídal si s generálním ředitelem Tomášem Svobodou a ten mu představil i novinky, jaké tady právě mají.
1: Jedna z nich je tropická pláž, má vlastně v takové chillout zóně, kterou máme v areálu. Je tady nádherný karibský písek, je tady hromada palem, krásná chillout hudba, lehátka, velká lehátka, slunečníky, takže krásné místo, kde si odpočinout.
2: Tak se k atrakcím, ale naopak si tady můžou posluchači i zarelaxovat.
1: Je to tak, máme i během letní sezóny otevřené jednopatrovo wellness, na podzim se opět vrátí obě dvě patra a máme tady takovou krásnou zónu, hned vedle tropické pláže se nachází chillout zóna, kde jsou nádherné postele pod širým nebem a tam je opravdu ten relax geniální, možný si tam donést i jídlo, máme tam v nabídce i šampaňské, takže krásný zážitek.
2: No a pochopitelně restaurace nemůže chybět.
1: Restaurace nemůže chybět, kromě restaurace a kavárny, které jsou ve vnitřní části, společně s vodním barem, tak máme i vodní bar u bazénu Riviera a samozřejmě spoustu dalších gastroprovozů v celém areálu.
2: Takže i s jídlem to můžete mít. Pane Svobodo, mě překvapilo, jak je teplá voda.
1: Je to tak, my vlastně čerpáme geotermální vodu z hloubky 1,3 km. A v Aqualandu jsou bazény až o teplotě 37 stupňů, což jsou vlastně ty termální okruhové bazény Romulus a Remus. Takže doporučuji, i když náhodou bude během léta sichravo, tak pořád je kde se ohřát.
2: No a poslední věc ještě, jak máte otevřeno?
1: Tak je to jednoduché, od 9 do 9. V 9 ráno otevíráme a v 9

0: Tereza Mašková, která se na vás těší i na letních koncertech Rádia Blaník, jaké pro vás máme na 3x2TV, radioblaník.cz. Ten aktuálně nejbližší je samozřejmě v Mariánkách, a to už tenhle pátek. Co dál tady u nás? Za chvíli třeba Xindl X.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: A taky Olga Koenigová a V blbým věku. Nabídnu i Krištofy nebo Vláďu Mišíka. Za 5:05, hezké ráno.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio.
2: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tím vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidáci nebyl bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák. D8 byla u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí nad Labem zavřená. Došlo k tomu večer kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo komunikaci. V Madridu vrcholí oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastní skoro 2 miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a pak vystoupili i na pódium. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den místy s přehánkami. Dnešek bude většinou oblačný, ráno a dopoledne bude v jižní polovině území ještě polojasno anebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. K večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude nejtepleji až 25. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Život je krásný a skupina Kryštof tady u nás za chvíli třeba Helena Vondráčková, to je štěstí, Čenasky, Bára Hosnedlová a Slovenský klín. Za 2,5 minuty už máme 6:45, přejeme krásné dobré ráno. Dnes v 16 hodin, protože je úterý, zase přijde dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě, tedy Jan Riedl. A ten nedávno u nás ve vysílání přidal i dobré informace, které přišly z Valašska.
1: Jezdí se kolem Kroměříže už na Hulín i Fryšták, tam to zatím končí. A to pokračování dál na Slušovice a Vsetín máme připravený velmi, velmi dobře. To znamená, já vidím opravdu velmi realisticky, že bychom začali ty další navazující kilometry od Fryštáku dál stavět v roce 2029, ať žijí Valaši.
0: Tak, budeme držet palce, aby to klaplo. A co vy, řidičky, řidiči? Máte nějaký dotaz na Honzu Riedla? Dobrá, dejte nám vědět, stačí teď třeba poslat e-mail na studio@radioblanik.cz anebo můžete využít naši SMS bránu 603 118 118. A ještě jednou míříme na silnice.
2: Blaník za volantem.
3: S opatrností projíždějte na dálni D11, kde ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo. A nevzné vozidlo očekávejte také na dálnici D1 ve směru na Prahu na 200 km u Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak Petro, děkujeme, kdyby cokoliv. Dopravní linka Rádia Blaník je tu na čísle 603 11 71 71. Přeji hezké ráno a šťastnou cestu.
4: Navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
5: Zazní může kdykoliv.
4: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
5: Zavolejte na 800 109 109.
4: A buďte ve hře.
5: Slunce dál svítí.
4: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
6: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

No tak já bych moc ráda pozdravila všechny, kdo nás poslouchají, posluchače Rádia Blaník, a chtěla bych vám popřát, když už mám tu možnost, krásné léto. Zůstaňte optimisty, protože já si myslím, že s optimismem jde život s nás. Ahoj, vaše Helena Vondráčková.

0: Kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Skvělé ráno, krásné úterý, tohle byl Michal Tučný a všichni jsou už v Mexiku a na Blaníku jsou připraveny další písničky první hodinky dobrého rána. Za chvíli to bude plnoletá Karla Gotta.
1: Plnoletá si příští pondělí.
0: Písničku dobré ráno přidá Tomáš Klus.
1: A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít?
0: A bude tu i Michal David. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu celkem chladno. Teploměr ukazuje jen 10 stupňů. Přes den pak naměříme 17 až 21, na horách 13. Bude zpočátku polojasno, přes den pak většinou oblačno a lokálně může zapršet. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hasiči ukončili svoji pomoc v Řecku. Letní tábory pro děti letos podražily. Spojené státy oznámily konec noční vlny úderu na Irán. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka se už vrátili dva vrtulníky ze zásahu ve Francii. Tam pomáhali při hašení rozsáhlých požárů. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnice a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly ve Francii stovky schozů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požáru v Řecku. Letní tábory vyjdou rodiče letos dráž. Podle České rady dětí a mládeže je to ve srovnání s loňskem o zhruba 5%. Velká část rodičů ale v průzkumech uvádí, že si připlatí daleko víc. Podle některých jsou letos o 10 až 20% dražší. Pro některé rodiče zůstaly tábory nedostupné. Do ulic Prahy 5 vyjel nový taxík Maxík. Vozí seniory a tělesně postižené po hlavním městě a cena jedné jízdy na místo určení je 60 korun na osobu. Jízda musí trvat maximálně 60 minut. Auto popisuje místo starosta Prahy 5 Petr Lachnit.
4: Vozidlo taxík Maxík je vybaveno nástupním schodem a plošinou pro vozíčkáře. Pokud je potřeba, může s klientem jet i doprovodná osoba nebo také pečovatelka. Řidič pomáhá s nástupem a výstupem do a z vozidla a pomáhá zapnout bezpečnostní pás.
3: Po předchozí domluvě je k zapůjčení také invalidní vozík. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Irán. Tamní revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě. Kvůli zhoršené situaci také stále ještě stoupají ceny ropy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
5: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno. Dneska jsme tady, Moni, byli první. Dneska jsme tady byli už někdy.
3: Pravda.
5: Někdy ve čtvrt na pět.
0: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
5: Michal David a písnička Nonstop 6 hodin v tuhle chvíli. Ještě ne, ještě chviličku, ještě vydržte a už.

0: 6:06.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dobré ráno přeji, i v roce 2006 stále řešíme padělky značkového oblečení. Jen v letošním prvním čtvrtletí bylo zabaveno skoro 2,5 tisíce padělků za 5 milionů korun. Podrobnosti doplní mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
0: To jsou věci, no tohle asi bude nekonečný příběh. Never ending story, tedy věčné téma. My se vracíme k písničkám a jsme Blaník, těm českým, jasně?
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Za chvíli David Koller a písnička Nic není nastálo a tohle už je Marta Kubišová. Nechte zvony znít. Máme 7,5 minuty po 6 a vy posloucháte úterní Dobré ráno Rádia Blaník.

0: Skvělé ráno, krásné úterý, 21. červenec, to je dnešní den, je úterý a jaké bude, tak to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Přeji ti krásné ranko.
2: Příjemné úterní ráno a jak to úterý bude vypadat, to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu, ale v jižní polovině území se vyskytuje i polojasná až jasná obloha. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji 13 až 8 stupňů Celsia, ale v údolích klesají až 5 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat ten zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupni Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, hezký den a naslyšenou.
3: Hezký den a naslyšenou.
1: Radio Blaník i Radio

0: Piano Vero. Skvělé ráno, tohle je Rádio Blanika, dobré ráno s Martinem a Adélkou. Za malou chvíli tu budou třeba Karel Gott.
1: Plno letá si příští pondělí.
0: A dva pánové popřejí dobré ráno. Bude to Tomáš Klus, ale také David Stypka. Tak hezký poslech a pěkný den.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví.

0: průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský uvedl, že jsou přesvědčeni, že dotace čerpali v souladu se zákonem. Reagoval tak na žaloby rolnického a lesnického fondu. U pacientů po infarktu vědci odhalili vyšší hladiny mikroplastů a nanoplastů v krvi. Zároveň také zjistili, že vyšší hladiny těchto částic souvisejí i s kouřením a dlouhodobým vystavením znečištěnému ovzduší. Českobudějovická Zátkova vila se proměňuje v moderní centrum. Její majitel dokončuje přestavbu za desítky milionů. Vila bude sloužit pro pořádání různých událostí, svadeb a firemních akcí. Spojené státy uvalí 50% cla na některé kanadské produkty. Včera o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem 3 dokumentů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: Ano, jsem tu, hezké ráno, za 5 minut už je 6:30.
2: Pohodové České rádio.
1: Písnička Slunce dál svítí a spousta výher, tak se na to za chvíli podíváme, teď dobré ráno a Tomáš Klus.

0: Tomáš Klus a písnička Dobré ráno, hezké ráno přeje Martin s Adélkou a pojďme dál.
1: Slunce dál svítí.
0: Je to tak, to je naše velká letní hra. A jaká jsou pravidla, jak na ní? Pověz, Adélko.
2: Pravidla jsou jednoduchá. Když ve všední den od pondělí do pátku uslyšíte na Blaníku písničku Slunce dál svítí, tak volejte na 800 109 109. A pokud se dovoláte jako první po jejím doznění, tak jste ve hře. Pustíme vám krátkou ukázku a když nám řeknete, kdo právě v té ukázce zpívá, dostáváte 5000 na ruku. A pozor, pokud se to nepovede, tak se ta výhra schová a další den se tedy hraje už o 10 000.
0: Je to přesně tak, 10 000 jsme rozdali jedné posluchačce. Minulý pátek bylo to odpoledne a byl jsem tady já. Ovšem 10. července to byla Iva a měla 5000 korun pro naší posluchačku. A jak to dopadlo?
3: Slunce dál nám svítí nad krajinou a každý...
0: Tahle krásná písnička takhle zazněla, no a potom to přišlo.
4: Květuško, jo.
5: Pouštím ukázku a zajímá mě, kdo to zpívá. Poslouchejte.
6: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
5: Tak, a teď mi teda řekněte, kdo to byl.
7: Já si myslím, že Tereza Mašková.
5: Tereza Mašková,
7: ne, jo. Ne, Kateřina Marie Tichá.
5: Tak počkej. Tak si vyberte, jo?
7: B. Tak si úplně nevím. Tak já dám Kateřinu Marie Tichou.
5: Kateřina Marie Tichá, jo?
7: Neříkejte mi, že to je špatně.
5: No, helejte, takhle, já teda se vám musím přiznat, že když jsem tu ukázku slyšela, když jsem ji tady měla připravenou, tak jsem si říkala, ano. to nepoznaj. Ale vy jste to poznala!
0: Teda, Adélko, řeknu ti, to bylo drama, viď?
2: No ale já bych to taky pravděpodobně nepoznala, ale... teda to paní posluchačka dobrá.
0: Tomu nevěřím, ty bys to určitě věděla. Tak pojďme dál.
1: Slunce dál svítí.
8: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: To dál tady u nás, hrajeme hezky česky celé léto, to je jasná věc, za chvíli Víťa Vávra, David Stypka a tohle už je písnička plnoletá Karla Gotta. Hezké ráno, jsou 2 minuty po 6:30.

0: To byla americká skupina R.E.M. Posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník a za 5 minut už bude 6:45. Jaké počasí máme čekat právě dnes, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, i když teď po ránu může být v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno, i tady se během dne zatáhne. Co se týče přeháněk, tak ty očekávejte hlavně na severu a severovýchodě. Tady se objeví místy a k večeru budou zase ubývat. Teploty budou zase o něco nižší než včera, v maximech 18 až 23, na jižní Moravě může být až 25 a na horách okolo 14.
0: Tak díky Áďo, my si dáme další písničky a doslova do písmene to budou dvě v jednom. Proč? Poslouchejte dál.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
1: České rádio.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník 6.47, to je přesný čas a tohle to byl Víťa Vávra a jeho dívka Gloria. Vítězslavové dnes, 21. července. Mají svátek, pánové, všechno nejlepší.
1: A dalším oslavencem by dnes byl David Stypka, který by oslavil 47. narozeniny. A podobnou už se rozjíždí jeho písnička s Evou Farnou, Dobré ráno, milá.
0: Ale ta písnička, ta je fakt krásná. Tak si užijte. Hezké léto, pěkné ráno.

0: 6.53, posloucháte Dobré ráno Rádia Blanika, tohle byl Elton John. Co dál tady u nás, tak třeba Karel Zich?
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát...
0: Divoký byl?
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože.
0: A nebo moje oblíbená Jelena všude zdejší.
3: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
0: Jo, tak tohle je Blanik Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
4: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
9: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku si sluníčka dnes moc neužijeme, jen po ránu a během dopoledne, kdy bude polojasno, postupně se zatáhne, bude oblačno, lokálně i zaprší. Nejvíc naměříme 21 stupňů, na horách 13. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
10: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Blaník za volantem.
9: Opatrně dnes na dálnici D55 mezi 25. a 16. kilometrem směrem na Olomouc totiž vyjelo pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na D1 mezi 303. a 298. kilometrem ve směru z Ostravy do Olomouce u Krajnice navíc probíhá pravidelná údržba zeleně a sečení, takže opatrně i tady. A ve Zlíně pak dejte velký pozor na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Šrámkovou, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobáků, navíc únikem oleje, tak opatrně, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Pokračují zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Děti ve školách přijdou o telefony. Regulace cen paliv se podle Bednárika zatím neprojevila. Rejčíková po triumfu v Atenách rozehraje turnej v Praze. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Zákaz by se tak týkal i školních jídelen a nebo družin. Výjimkou je použití telefonů ve výuce, zdravotní důvody a nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Konec regulace cen paliv zatím neměl tak silný dopad, jak se původně čekalo. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízejí čerpací stanice stále ještě dříve nakoupené pohonné hmoty.
13: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
12: Prodej benzínu a nafty se od včerejška znovu řídí jen tržními mechanismy. Cenové stropy vláda uplatňovala od dubna. Polder u Kutřína na Chrudimsku má být ve zkušebním provozu v polovině příštího roku. Přestože v té době ještě nebudou dokončeny všechny stavební objekty ani technologie, hráz už bude schopná zadržet přívalovou vodu a plnit hlavní protipovodňovou funkci. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Ve dvouhře se představí ještě dalších pět českých hráček. Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Laura Samson a Jana Kovačková. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno, za minutku a půl bude 7.
4: Martin Císař
11: na Rádiu Blaník.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto, a tohle je kapela Olympic. Za chvíli Jelen a všude zdejší. Rádio Blaník. Ode dneška za týden se vrátí kolega Petr Slíva a my se podíváme, kde je právě teď aktuálně, a také přidáme počasí pro Čechy, Moravu a Slezsko. Tak ještě jednou hezké ráno, za minutu celá, tedy 7.

0: fajn.
1: Jelena písnička všude zdejší, 7 hodin 6 minut, vyrážíme na cesty.
2: Obytňákem na sever.
3: Obytňákem na sever.
4: Péťa se nám za týden vrací a my už se těšíme. No a jak ta jeho cesta pokračovala včera, tak to si poslechneme právě teď.
5: Včera jsme také na chvilku odbočili asi k nejznámějšímu skotskému jezeru na světě, jezeru Loch Ness, které se táhne více než 30 km jižně od Inverness. Vzhledem k tomu, že jsme u něj už v minulosti byli, moc jsme se nezdržovali. Ale několik faktů vám prozradím. Dlouhé je 34 km, 1,5 km široké a je to taková dlouhá nudle. A pěkně hluboká. Jezero dosahuje hloubky až 230 metrů a pokud by se počítali i bahnité sedimenty, tak by to bylo 305 metrů. Jestli v něm žije i Nessie, jak se tady říká slavné příšeře, to jsme ověřit nemohli, ale okolí jezera z toho docela slušně těží. A kdy to s tou Lochneskou vlastně začalo? Budete se divit, ale už v 6. století se objevily první zmínky. Ale ta pravá mediální masírka přišla až ve 30. letech minulého století po zveřejnění fotografie, která byla později označena za podvrh. Legenda nicméně žije dál a zlaťáčky se kutálejí v podobě plyšových lochnesek, kam oko dohledne.
4: No a na jaké příšery Péťa a jeho posádka narazí dnes, tak to si poslechneme po 11. hodině.
2: Obytňákem na sever.
3: S Petrem Slívou.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
7: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Saragoza Band v ranním vysílání Rádia Blaník. Přejeme krásné ráno, 7 hodin 11 minut. Jaké počasí můžeme čekat?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko a nejsem na to sama. Jaké je aktuální počasí, tak to ví Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu, ale v jižní polovině území se vyskytuje i polojasná až jasná obloha. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji 13 až 8 stupňů Celsia, ale v údolích klesají až 5 stupňů Celsia.
2: Během dne se oteplí v maximech na 23 na jižní Moravě až 25 a na horách zůstane teploměr okolo 14 stupňů. Jinak bude většinou oblačno a na severu a severovýchodě počítejte i s přeháňkami.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.

0: Ještě 11 minut a máme půl osmé, posloucháte Dobré ráno a celé léto hrajeme hezky česky. Další důkaz je Karel Zich. A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nespí. A jeho skvělá Alenka v říši divů. Za chvíli zprávy a Monika, podíváme se na silnice i na počasí. Hezké ráno.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitost.

0: nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.

0: Čtvrtá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
1: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
2: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo Větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Blaník za volantem.
2: Opatrně dnes na dálnici D55 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru na Olomouce od rána pohybuje vozidlo jedoucí údržby. Na D1 mezi 303. a 298. kilometrem ve směru Ostrava-Olomouc u Krajnice zase probíhá pravidelné sečení a údržba zeleně, takže tudy také opatrně. A ve Zlíně se vyšetřuje dopravní nehoda, srážka dvou osobáků na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Šrámkovou, takže i tudy opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Skvělé ráno, jsou tu zprávy a kolegyně Monika Holubová. Hezké ráno ti přeji, Moni.
4: Krásné ráno. Podvodníci připravili zprávu nemovitostí Hradce Králové asi o 640 milionů korun. Peníze jim poslal zaměstnanec zprávy, který podlehl nátlaku podvodníků. Od dneška je na českobudějovické Lanově třídě k vidění nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury. Organizace Centrum Kašpar musí omezit pomoc nezaměstnaným na Liberecku a Jablonecku. Na pokračování projektu totiž nezíská dotaci z Evropského sociálního fondu. V Řecku byly poprvé tento rok zaznamenány teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Do země podle meteorologů dorazila první letošní vlna veder. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
3: Jsem tu, hezké ráno. Při.
0: Pohodové české rádio.
3: Divoké byla písnička Pocit a tohle už je Karel Zich, Alenka v říši divů. Krásné ráno, hezký celý den vám všem.
5: Telegram s adresou

0: Tak to byl Karel Zich a jeho Alenka v říši divů. Máme 7.29 a teď se podíváme na jednoho krajánka.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: No a právě jeden takový sedí naproti mě. Marti, kam se dneska vydáš?
2: Krásné, dobré ráno všem posluchačům Rádia Blaník. Já prozradím, že to budou dvě místa, klasicky jedno po 14. a jedno po 17. Bude to zámek v Lešanech, tady ve středních Čechách, totiž mají úplnou novinku, mají ho nově zpřístupněný, což nebylo. Začalo to od května a jak to tam vypadá, tak na to se určitě dojedu podívat. Ještě předtím to bude ale rezort Břesová a tenhle ten rezort je vážně špičkou v pobytu pro vaše děti. A tady by se to užil možná i takový Harry Potter, mě tak napadá. Moc se těším a už po 9. vyrážím naším sluníčkovým autem za vámi. Prostě krajánek jede k vám.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
3: Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
4: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přej.

0: Tohle byla švédská skupina ABBA, za chvíli Činasky, Láska data nebo Lenka Filipová. Hezky česky vám hrajeme dál, celé léto je to tak. Teď aktuální pohled na hodiny 6,5 minuty, máme po půl osmé.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes toho sluníčka ale moc nečekejte, čeká nás převážně oblačná obloha. Teď po ránu v jižní polovině území může být polojasno až skoro jasno, ale i tady se postupně zatáhne. Co se týče teplot, tak Praha hlásí aktuálně 15 stupňů Celsia, Karlovy Vary 12 stupňů, Plzeň dokonce jen 10 stupňů Celsia. Na východě máme tradičně tepleji, tady města klasicky od 14 do 16 stupňů. Během dne se může oteplit až na 23, na jihu Moravy až na 25 a v severu a na severu východě počítejte s přeháňkami.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: láska data skupiny Činasky. Dál si budeme hrát hezky česky, ať je show a Lenka Filipová. A za chvíli také prozradíme, jak získat šunku od Leka a od Rádia Blaník. Ano, je to sobota, kdy vozíme tyhle ty naše krásné šunčičky a minulou sobotu to bylo konkrétně Brno a Moravský Krumlov. Samozřejmě můžete se podívat také na výherce na našem Facebooku anebo na stránkách radioblaník.cz a tady na webových stránkách najdete odkaz krajánek a tam už si můžete rozkliknout všechny ty typy a také výherce. Já přeji hezké ráno.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Americká zpěvačka Cher a písnička Believe. Přejeme krásné dobré ráno. Za 12 minut už máme 8 hodin. Teď v tuhle chvíli tady mám dobrou zprávu pro vás, pro všechny, kteří máte rádi šunku. A to parádní šunku od Leka, 7,5 kila na kosti. Jak ji získat, je to úplně jednoduché. Přihlašte se do klubu posluchačů Rádia Blaník. Vyplňte takový krátký dotazník na 3x2tv.radioblaník.cz a z toho plyne, že jste ve hře, pokud se přihlásíte. A samozřejmě máte od nás VIP informace z našeho rádia, z našeho vysílání a také od hostů, kteří k nám do rádia chodí. No prostě stát členem klubu posluchačů Rádia Blaník se rozhodně vyplatí. A co to stojí? Vůbec nic. Samozřejmě je to gratis pro vás, naše posluchače. No a jak to s tou šunkou, kterou samozřejmě rozvážíme každé soboty, bylo teď nedávno, tedy tu uplynulou sobotu 18. července, tak to byl třeba Moravský Krumlov. Tam bylo veselo.
1: Mám tady Tomáše Doubka, vítěze dnešní první šunky. Tomáši, zdravím, krásné odpoledne.
2: Taky vás zdravím a všechny posluchače.
1: Co vy na to, že jste vyhráli takhle šunku od Leka?
2: No je to paráda, maso my máme velice rádi.
1: Koho to napadlo vlastně přihlásit se? To je váš nápad nebo někoho jiného?
2: Ne, manželka mě vyprovokovala k tomu.
1: Manželku tady máme, co vy na to?
3: Dobrý den, no byli jsme překvapeni, ale není to pravda, že já jsem ho vyprovokovala.
1: On říkal, když jsme přijeli, no maso, kdyby se hrál o cokoliv jiného, ale šunka od Leka, to se musím zapojit, jo tak Tomáši?
2: Přesně tak.
1: Tak takhle krásně to dopadlo a vy máte velkou šanci se přihlásit třeba právě teď. A už tuhletu sobotu můžeme vyrazit třeba právě k vám. Držím palce. Rádio Blaník. Na Blaníku hezky česky celé léto, tohle už je Lenka Filipová.

0: 6,5 minuty a máme 8 hodin. Posloucháte Dobré ráno Rádia Baník, za chvíli to budou Slza. V plánu spousty dalších mil. Petr Kola. Ale i Hanka Zagorová s Petrem Rskem. Hrajeme si hezky česky a přejeme krásné dobré ráno.
1: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku pokračuje chladnější ráz počasí. Dnes bude zpočátku ještě polojasno. Postupně odpoledne převážně oblačno a lokálně se můžou objevit i přehánky. V maximech naměříme 21 stupňů, na horách jen 13. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
6: V Přerově v Denisově ulici zasahují záchranáři a policie u vážné dopravní nehody. Osobní auto nám tady srazilo chodce. Počítejte s výraznějším omezením provozu. Silný provoz je také v Karviné v Bohumínské ulici, kde probíhají opravy veřejného osvětlení. Provoz je tady vedený jedním pruhem a pomalu to jede teď aktuálně také na trase z Uherského Hradiště do Otrokovic. Ve Spytihněvi došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Je tam policie a počítejte opravdu s dlouhou kolonou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
8: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Rolnický fond zažaloval firmy Agrofertu. O vlaky nebo autobusy je v Česku zájem. Antarktidě rekordně mrzlo. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm Agrofertu. Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše chce vrátit podporu za celkem 22 milionů korun. Na žaloby už reagoval mluvčí Agrofertu. Uvedl, že jsou přesvědčeni o tom, že dotace čerpali v souladu se zákonem. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí je meziročně využilo víc lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy a také letiště. Pokles podle statistik ministerstva dopravy zaznamenala jen autobusová doprava. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 cyslů obecných z odchovu českých i zahraničních zoologických zahrad. A víc tomu říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolina Šulová.
10: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Cysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení kolonií prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neutekla.
9: V okolí už navíc žijí další sislové a proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. V Antarktidě padla rekordní teplota. Na výzkumné stanici Concordia naměřili minus 84,1 stupně Celsia. Došlo k tomu v sobotu. Nikde na Zemi přitom nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin Císař.
0: Přeji hezké ráno. Kolik jsi říkala? 84
9: stupňů? Minus 84,1.
0: To by bylo něco pro mě.
9: No pro mě určitě ne.
1: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: To jsem tušil, proto jsem se Moniky zeptal. Teď už si pojďme hrát hezky česky celé léto. Hana Zagorová, Petr Rezek a ta pusa, ta je tvá.

0: další letní koncert Rádia Blaník míří do Mariánských Lázní. Budeme tam v pátek odpoledne od 16:30 se na vás těší i Petr Kolář. A právě jeho nedávno zbouzela naše ranní dvojka. Ranní host
1: Rádia Blaník. No a dneska ráno mám na lince člověka, který vlastně býval taky naším kolegou blanickým, Petr Kolář. Dobré ráno.
2: Krásný ráno, no.
1: To je, viď, po 8. hodině.
2: To je, no.
1: To asi
2: musím
1: není...
2: musím se rozejbat, je to na mě brzy.
1: Je to brzy, v kolik vstává Petr Kolář, že se tě ptám takhle?
2: Prosím tě, já vstávám tak po té 10. hodině, no.
1: 10. hodina, ale tak to jo, to je takový rokerský čas.
2: Já chodím později spát, já prostě využívám tu noc k tomu, že prostě je klid, a když jsou nápady, tak prostě pracuju, no.
1: No ne, mě už je jasné, proč když jsem ti kolem 10. poslal SMSku, že jsem se odpovědi nedočkal, že jsi měl...
2: Chápeš.
1: Že jsi měl ještě půlnoc. Co tak děláš, prosím tě, v těchto dnech?
2: Prosím tě, nový single vydáváme, já už od začátku roku, že ho jsem vydal.
1: Ano.
2: Nový single, natočil klip, takže teď zase děláme další, takže furt něco a jsem rád, že nápady jsou a že můžu pracovat to, že můžu dělat.
1: No a teď ta otázka, kterou dávám všem, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila. Tak jednu jsme slyšeli před chvílí, že se daří novému singlu.
2: No jasně, no, ale to je fakt dobrá zpráva, to je bezvadná zpráva. Já jsem rád, že všichni kolem mě a prostě rodina, že jsme zdraví a že prostě, že to tak nějak funguje, že se potkáváme, to jsou taky jako šťastné chvíle. Že jsem tomu rád a čím samozřejmě jsem starší, tak si to jako uvědomuji, dřív jsem to bral jako samozřejmost. Musím říct, že to není samozřejmost, takže člověk by si toho měl prostě každý den vážit.
1: A to je ta nejlepší zpráva. Petře, měj se krásně, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a zdravím všechny Blaníky, čau. Ranní host Rádia Blaník.

0: Krásné úterý přeje Martin s Adélkou a v tuhle chvíli má Adélka informace o počasí, tak jak se dneska obléci.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Hezké ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Začneme pohledem na aktuální teploty. V Ostravě máme aktuálně 16 stupňů Celsia, podobně je to i v Olomouci a v Pardubicích nebo v Hradci Králové. 16 stupňů hlásí také Praha a chladněji máme typicky na západě. Karlovy Vary 13 stupňů, Plzeň 12 stupňů Celsia a na jižní polovině území máme teď ještě polojasno, ale i během dne se bude zatahovat. No a co s tím zbytkem dne, tak to ví Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupňů Celsia.
4: Dobré ráno!

0: I po ránu hrajeme hezky česky, za chvíli slza. A slza ta se na vás bude také těšit v Mariánkách a více o tomto koncertě za malou chvíli. Vzpomínám na dny. Jsme Blaník, celé léto hezky česky pro vás.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem

0: Do slovinských lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.

0: české kuchyně umami.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
3: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
4: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Blaník za volantem.
2: Na dálnici D35 dejte teď aktuálně pozor na 263,5 kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici. Vyšetřuje se tu teď čerstvě strážka osobního auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh. V Přerově zasahují záchranáři a policie v Denisově ulici u nehody osobního auta, které srazilo chodce. A pozor i na trase z Uherského Hradiště do Otrokovic ve Spytihněvi se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním a i tady si postojíte v koloně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu a na řadě jsou krátké zprávy.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pět odborových organizací působících na letiště Václava Havla v Praze vyhlašuje stávkovou pohotovost. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonu ve školách. 93% škol ve svém školním řádu už používání telefonu reguluje. Pokud zákonodárci návrh schválí, plošný zákaz by měl začít platit od 1. září příštího roku. Kroměříže odstartovala rekonstrukce pionýrské louky se sportoviště a zázemím. Práce přijdou na 50 milionů a hotovo má být v červenci příští rok. Jihočeští hasiči zasahovali v podvečer ve Zborově na Ledenicku. Hořel podle nich motor osobního auta, nikdo nebyl zraněn. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
5: Ano, jsem tu, hezké ráno přeji.
0: Pohodové České rádio.
5: Pátek, další letní koncert Rádia Blaník. Mariánské Lázně je to místo, kam míří i slza. Teď si jí dáme v našem vysílání.

0: I slza tam bude. Nezapomenout. To byla písnička Fotky za minutu půl deváté.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ty jsou v plném proudu a ten další už tento pátek.
2: Těšíme se na vás v krásných Mariánských Lázních. Konkrétně koncert proběhne na Kolonádě, a to už od 16.25.
0: A mimo Petra Koláře tam bude i Olinka Lounová.
3: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti bývá smůla i starosti.
0: Dále to bude skvělý Petr Kolář.
4: Když láska krouží a touží být v nás.
0: A samo sebou těšit se můžete i na skvělou Blanickou kapelu. Blanická kapela je ta, která umí všechny ty písničky z našeho vysílání. A vstupné se neplatí. Navíc vám můžeme právě tady předat tu samolepku, tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese obrovskou spoustu peněz. Jednomu z vás totiž 100 000 rovnou na ruku. Tak se pro ní stavte už pátek v Mariánkách. Těšíme se na vás. Další letní koncert Rádia Blaník už se blíží.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Dobré ráno, pojďme si dál hrát. Tohle už je Miroslav Žbirka a jeho Bělý kvek.

0: David Hasselhoff, tady na Blaníku, krásné dobré ráno, 8 minut po půl deváté a naše sluníčko Adélka ví, jaký ten dnešek bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno vám přeje vaše blanícké sluníčko. Ten den dnes bude převážně zatažený, i když po ránu může být na jihu ještě polojasno, tak během dne se zatáhne úplně všude. Na severu a severovýchodě počítejte i s občasnými přeháňkami, které budou k večeru opět ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jižní Moravě může teploměr ukázat až 25 a na horách bude okolo 14 stupňů Celsia.
3: Co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Za půl minuty máme 8:45, posloucháte Dobré ráno na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Krásné ráno ještě chvilku přeje Martin Císař a se mnou Adélka Zahradničková. Ta pokračuje dál až do tajemného roku. Za chvíli je tady.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádio Blaník.
3: No a do jakého roku se dnes vydáme, tak to vám ještě neprozradím, ale už vám prozradím, že z toho tajemného roku je i tato písnička.
0: Ale to je velice oblíbená písnička. Tu slyším kdekoliv, kdykoliv. Prostě zábava, diskotéka, všude se hrajou vohnouti. Takže to nebude až tak stará písnička. Já bych to tipoval a víte co, dneska tipovat nebudu. Včera jsem se seknul o 4 roky, tak si nebudu dělat ostudu. Rozhodně budu poslouchat dál, poslouchejte Blaník.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A zítra v 5 se těším na slyšenou. Mějte se skvěle, hezký den.

0: Dopluli jsme přímo za nosem až do tajemného roku. A co pak to bude za rok tentokrát, přátelé? No, hráli ještě Mandraže. Olga Lounová naspívala píseň K výškám. A Vohnouti měli takovou vošklivou krizi, natočili album Našim klientům a ona se tam urodila tahle. Dost je zachránila, kluky, psychicky i fyzicky. Tak za chvilku to vypukne, vy už můžete volat 603 118 118, to je na SMSky, a na to volání 800 109 109. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi, my vám hrajeme hezky česky a za 6,5 minuty už bude 9.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Rádio Blaník, počasí.
6: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě i ve Slezsku si i dnes oddychneme od horkého počasí. Dnes přes den bude zpočátku polojasno, postupně od severozápadu oblačno a na některých místech se můžou objevit i přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni, na horách bude 13. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
7: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Bouralo se na dálnici D35 na 263,5 kilometru na obchvatu Olomouce. Ve směru na Mohelnici policie zasahuje u nehody osobního auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte s kolonou a se zdržením. Problémy zůstávají i v Přerově, v Denisově ulici, kde se došetřuje nehoda osobního auta, které srazilo chodce. A pozor, dejte na trase z Uherského Hradiště do Otrokovic ve Spytihněvi, kde se srazilo osobní auto s nákladním a před nehodou se vytvořila víc než 2 kilometry dlouhá kolona. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
8: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Stát se pokusí pomoci starším zůstat na trhu práce. Přibývá prodejů falešných vstupenek. U pražského Vyšehradu vznikne místo pro vrtulníky. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Trh práce opouštějí lidé i roky před penzí. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce a stát nyní zjišťuje, jak tomu předcházet. Podle studie nevstupují do důchodu ze stabilního zaměstnání 4 z 10 osob. Až 27% seniorů ztrácí v posledních letech před důchodem kontakt s trhem práce. Léto přeje prodej vstupenek, i těch podvodných. Češi utratí každoročně za kulturní a sportovní akce miliardy korun. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. Podvodníci ale často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane pouze ten, kdo dorazí první. Právě během letní sezóny je podvodů nejvíc. Poptávková doprava si v Česku získává čím dál větší oblibu. V Rychnově u Jablonce nad Nisou zájem ve zkušebním provozu přečil očekávání, jak potvrzuje taky primátor Miloš Vale.
11: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy.
10: Tak pokračujeme dál. Praha postaví na Vltavě u Vyšehradu plovoucí heliport pro vrtulníky záchranářů, a to za zhruba 72 milionů. Zařízení bude sloužit dočasně do vybudování nového heliportu ve Všeobecné fakultní nemocnici a hotovo by mohlo být příští rok. A teď budeme pokračovat, Pepo, asi zřejmě.
0: Teď dáme pana starostu Velého, protože já ti vám musím něco říct. Jo. Já jsem ideální na tajemný rok, protože já si pletu čísla 2 a 5. A pan starosta, to je číslo 5, ne 2.
11: Já si myslím, že to je i trend do budoucna, že tímto směrem půjdeme a budeme ji rozšiřovat. Teď došlo k dalšímu rozšíření, je o to veliký zájem a já vidím spoustu nevytížených třeba večerních linek a ta poptávková doprava je cesta, jak to zefektivnit.
10: Já ještě tedy doplním, že jen za červen služba přepravila na 400 cestujících, proto město už také pořídilo druhý 7-místní elektromobil a na ten příští plánuje 3. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje opět Pepa.
0: Tak, Moni, moc krát děkujeme.
1: Pepa Černý
9: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, právě teď startuje tajemný rok. Rok, který hádáte. A děláte to tak, že posíláte SMSky a voláte. A já se ptám, Adélko, prosím tě, když se podíváš do té SMSkové brány, tak přišla už nějaká SMSka, když jsme je vyzvali?
6: Přišla. Napsal nám třeba Petr ze Stochova, ten typuje rok 2012 a napsal k tomu, měl jsem roční jízdu jako v písničce.
0: A já teda napovím, že ten rok, který hledáme, tak to bylo 50 let od letu do vesmíru Jurije Gagarina. Tak můžete volat. Mandraže, Františkovi lázně.

0: Takhle zpíval Bruno Mars v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Je to tak, posloucháte Tajemný rok. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Standa z Kostoma.
0: Stando, jak to vidíte?
3: Já to vidím na rok 2012.
0: A podle čeho?
3: Podle Gagarina.
0: Jo. Dobře.
3: To byla velká nápověda, podle mě.
0: Dobře, tak uvidíme. No, tak. Děkuju. Mějte se, naschranou.
3: Prosím, naschranou.
0: Tak, Adelko, jak pak to vypadá v SMS-kové bráně? Tipnul někdo 2012?
4: Ne, 2012 tady teda máme tu čárku z tu předchozí, co jsem říkala, ale jinak tady typuje většina posluchačů rok 2011, třeba Monika z Ostravy anebo Věra z Pardubic, v té době jí bylo 45 let.
0: Přátelé, já mám pro vás takovou filmově pohádkovou nápovědu. V tom tajemném roce, který hledáme, tak měl premiéru jeden film, který se jmenuje Tajemství staré Bambitky.
5: Můj ty tvarušku, jsou tam i Ajdám a Loštice a bruselská zícenina, no to je nádhera.
6: Budou to spojená království Perence.
7: A Lorence taky.
0: Jiří Lábous a Miroslav Vladyka. Já se vám přiznám, že já na pohádky moc nejsem. Já jsem jim v životě moc neviděl. Já mám rád šíleně smutnou princeznu a tím to tak nějak hasne. Ale pro někoho z vás to může být obrovská nápověda. Mně by to třeba nenapovědělo vlastně vůbec. Taky bych vám chtěl říct, že 9. července toho roku, který hledáme, vzniknul Jižní Súdán. Jo, a Tomáš Klus zpíval písničku v pohádce Tajemství staré Bambitky. Jmenovala se Zamilovaný princ a my si ji dáme.

0: nosit tajemství, že jsem kuchtík s prsem královským.
1: Hledáme tajemný rok.
2: Pište na 603 118 118.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tajemný rok a hádáme.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Michal, dobrý den, Strašice. Tak si myslím, že to je v 2012.
0: Jo, a podle čeho?
3: Podle Gagarina, duben 62, myslím, že 12. duben.
0: Tak uvidíme. Moc vám děkuju, naschledanou. Tak, já jsem poradil Gagarina a vypadá to, že se toho chytá úplně každý. Ovšem, nevím, jestli je to správně. Adélka ta to ví moc dobře, kouká do SMSek a mě zajímá, jak si stojí naši posluchači v typovačce.
4: Začíná nám lehce převažovat rok 2011, ale to není pravda pro Alenu Schvalcová, protože ta typuje rok 2012 a napověděl jí právě Jurij Gagarin. Když trošku odhlédneme od Gagarina, tak Hanka z Prahy typuje rok 2012 podle pohádky a napsala: naše děti měli moc rádi jsme na ní koukali a napověděla mi i písnička. No a typovat můžete tradičně i na našich sociálních sítích, takže já mrknu na Facebook a i tady se to pere mezi rokem 2011 a 2012, který typuje třeba Hanka.
0: Přátelé, on to byl rok, který byl opravdu bohatý na zásadní události. Jo. Já vám nechci úplně poradit, jako abyste to úplně hned uhádli. Tak jako vybírám a říkám si, že třeba kdybych vám řekl, že se konal lipský knižní veletrh, tak to vám vlastně neporadím téměř vůbec, protože ten se koná každou chvíli, že jo. Ale třeba Oscara dostala Králova řeč tehdy. A když jsme u toho krále, tak se vydáme na ten britský královský dvůr, protože tam se konala obrovská svatba. A já si ji pamatuju jako dneska, protože jsem ji celou sledoval. A taky mám pocit, že jsem začal pracovat tady na Blaníku. A už tehdy jsme hráli Olgu Lounovou. Tak volejte 800 109 109. Co pak je to za rok?

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Krištof a Lolita a na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já chci pozdravit Jablonec nad Nisou, protože já jsem velký fanoušek murálů, tedy těch velkých nástěnných maleb. A v Jablonci jich teď mají hned několik ve veřejném prostoru. Například na budově policie je hnízdo, které symbolizuje Jablonec jako to město a je to nádherný. Dokonce na YouTube je video, jak to vznikalo. Potom je tady murál, který zachycuje historickou tramvaj a všude jsou korálky, protože to odkazuje na historii Jablonce jako města skla a bižuterie, že ano. Potom je tady další murál, který symbolizuje město od německého umělce Sokar Uno. Žena je to, jo, taková krásná modrá malba, no nádhera. Já si jenom přeju, aby to nikdo nepočmáral, nepřemalovával, jo. Znáte to, jak se jména hloupých na všech sloupích se vždycky říkalo, tak aby tam lidi nedělali ty tagy, jak se tak říká. Tak ať žijou murály v Jablonci, to se mi strašně líbí. A pokud nemáte kam vyrazit teď na výlet, tak se běžte vypravit do Jablonce, projděte se po městě a prohlédněte si tu krásu. Pěkný to je. Za chvilku Helenka Vondráčková, Vzhůru k výškám, nebo Petr Kolář, V nebi snad ti promění.

0: minou na Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání v Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
9: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
10: Stavebniny Janík.
9: S námi to zvládnete.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
15: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: kuchyně u mámy.
1: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
6: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
7: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
6: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Je nás tu hodně.
7: A díky vám nás tu bude ještě víc.
6: Děkujeme.

0: Petr Kolář, jediný, který zpívá v obou našich písních, jak v Blanickém přání, tak Ve slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Tuhle tu písničku my hledáme ve vysílání. Ne tu, která dozněla, ale tu naší, Slunce dál svítí. Včera byla výhra, přátelé. Písnička zazněla, tady se rozezvonily telefony a já jsem zvedl linku číslo 1. A řeknu vám teda, bylo to drama. Tak poslouchejte, řekněte mi, kdo pak nám to zpívá.
3: Jsme spolu už nějakých pár let a s tebou je ten svět krajší i hezčí.
0: Tak co, Andreo, co myslíte?
4: No, to je No Name, Igor, no.
0: Igor, jo.
4: Skupina No Name.
0: A víte co, mě Igor od vás úplně stačí. Nakonec Igor úplně stačil, i když pravda lepší by to bylo s příjmením, ale já myslím, že Igor a No Name, no to je spojení, které prostě musí být výherní, to musím uznat, že jo. Tak přátelé, teď čekáme na tu píseň, až zazní znovu. Jestli to bude dnes nebo zítra, to já nevím, ale může se to stát úplně kdykoliv. Tak buďte naladění, poslouchejte, mějte u sebe telefon a hlavně mějte velkou porci štěstí, protože to je potřeba, vždycky vás volá strašně moc. A kdo se dovolá, tak ten může získat 5 000 korun. Ovšem musí poznat toho, kdo vám bude zpívat tu ukázku, kterou pustí moderátor, jestli to budu já, nebo Ivalecká, nebo Martin Císař zítra ráno. Těžko říct, ale buďte ve střehu a písničku si pořádně nastudujte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Queenie I Want to Break Free, anebo Kabátě a Malá dáma.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: John Lennon a Woman. To je pohlazení. Posloucháte Rádio Blaník. My vám hlavně hrajeme hezky česky, v tom budeme pokračovat. Dáme si vana stovky. Otevři oči, koukám na tebe. Taky mou oblíbenou.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce
0: mámy zvonar tvoje jak nohavica. No a zazní také jedna z našich písní, Blanické přání.
2: Na Blaníku hráli píseň jenom nám. Je dobře.
0: Já koukám, jestli nevoláte, poznáte to samozřejmě, tohle není Slunce dál svítí, to je naše úplně původní píseň, Blanické přání a 21 českých zpěváků. Přátelé, hrajeme vám hezky česky, to moc dobře víte, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a 15 vteřin už odbije 11. hodina. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
9: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnešní odpoledne převážně pod mrakem a na některých místech se můžou objevit i přehánky. Naměříme od 17 do 21 stupňů, na horách bude chladněji jen 13. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
11: Blaník za volantem.
9: Na Jesenicku se zdržíte na trase ze Žulové směrem na Černou vodu. Tady zasahují záchranáři, hasiči a policie u vážné dopravní nehody nákladního auta, které skončilo mimo vozovku. Jezdí se kyvadlově, ale ztratíte tu určitě půl hodinky. Zdržíte se také na dálnici D48 na 31. kilometru směrem na Olomouc, kde se došetřuje nehoda dodávky s nákladním autem. A pozor na Zlínsku ve Frištáku. V ulici doktora Absolona bouralo nákladní auto. To a navíc došlo k úniku provozních kapalin. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď se zprávami je tu Monika.
12: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Schillerová nabízí odborům z letiště schůzku. Kvůli stárnutí bude stát potřebovat miliardy korun. V Orlických horách přibudou parkovací místa. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová reagovala na vyhlášení stávkové pohotovosti na ruzyňském letišti. Podle ní nejsou obavy z nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka na místě. Dodala, že připravena se s odbory sejít a obavy rozptýlit. Stávkovou pohotovost vyhlásilo 5 odborových organizací na letišti, provoz tím ohrožen není. Pohonné hmoty v Česku zrušením cenových stropů zdražily. Situace v Perském zálivu se přitom už několikátým dnem komplikuje a Rusko navíc zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, dodává ekonom Lukáš Kovanda.
16: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
15: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Kvůli stárnutí je do roku 2035 třeba 70 miliard na 35 tisíc lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí plně nepokryje. U Šerlichu v Orlických horách přibude 150 parkovacích míst. Řidičům by mohlo začít sloužit už na podzim a parkování na den by stálo kolem 200 korun. Horské sedlo je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Když je parkoviště zaplněné, řidiči parkují podél důležité regionální silnice a brání tím průjezdu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
17: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, jsem tady já. Krásné dopoledne, přátelé, za minutku bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a za malou chvilku se spojíme s Petrem Slívou, který brázdí Skocko v obytňáku. Tak co pak asi zažil? No za chvilku se to dozvíme. Teď jsou tady Brontosauři a Valčíček, tak si ho užijte.

0: Petr Nať na vlnách Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A teď Petr Slíva. Péťa nám chybí, on je v obytňáku, ale on řídit umí, takže to zvládá a zažívá nejrůznější dobrodružství. Péťo, já tě zdravím, ahoj a povídej.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku Knaus. Ze Sedlčan je obytňák, já zdravím ze staré dobré Anglie. Včera jsme totiž opustili Skotsko. Za doprovodu ranních paprsků jsme opustili nádherné skotské Highlands, užili si sérii zatáček kolem největšího skotského jezera Loch Lomond. Měl jsem co dělat, abych se soustředil jenom na jízdní pruh před sebou. A přes menší dopravní zácpu u Glasgow se napojili na dálnici M74, která se později mění na M6 a směřuje do Liverpoolu. Cestou ale nesměla chybět jedna malá zajížďka ke zbytkům Hadriánova valu. Pokud už je to dlouho, co jste ze školy venku, tak jenom připomínka z hodin dějepisu. Hadriánův val nechal zbudovat římský císař Hadrián, aby odrazil nájezdy severních kmenů z dnešního Skotska. Stavba začala v roce 122. Táhla se od severního až po Irské moře a na 300 let se val stal severní hranicí Římské říše. Na mapě vlastně pomyslně odděluje Anglii od Skotska, i když skutečná hranice už leží jinde. Kolem zbytků valu dnes vede trailová stezka a samozřejmě si ve zdejším centru můžete koupit cokoliv s připomínkou této historické stavby. Potom už jsme pokračovali obytňákem do kempu kousek nad Liverpoolem, do kterého se dneska přesuneme vlakem. Přece jenom 7,5-metrové auto ve velkoměstě jenom tak jednoduše nezaparkujete. A Liverpool, to jsou hlavně Beatles. A o tom vám řeknu víc zítra, až to všechno projdeme. A bez pochyby i tady nám poslouží mapy Outdoor Maps Plus od Garminu, abychom nic nevynechali. A ještě k našemu obytňáku Knaus. Docela jsem si oblíbil přední spaní na vyvýšené sjížděcí posteli. A skvěle se vyspíte ale i v zadní části, kde pro změnu nemusíte lůžka nijak zvlášť chystat. A přestože vaříme, topíme, a když nejsme v kempu, tak i lednička jede na plyn, pořád jsme ještě neměnili plynovou bombu. My ten plyn snad vyrábíme. Tak zase zítra sledujte web Blaníku, staňte se členem klubu posluchačů Rádia Blaník a mrkněte na sociální sítě. A jsem tam i na tu moji, na Instagramu i Facebooku, mě najdete pod mým jménem. A když dáte sledovat, zlobit se rozhodně nebudu. Je tam spousta obrazového materiálu z cesty. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Hejťo, my tě sledujeme, nebo...
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak a teď naše píseň Blanické přání a Není to slunce dál svítí. Takže nemusíte volat, to není ta výherní. Užijte si, krásné dopoledne s Blaníkem, je 11.11. 11.

0: Vanastovy věci a otevři oči na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, zítra je středa a vy víte, co to znamená. Nejenom, že budou Pepovi parťáci, ale taky bude naše energoporadna s Adélkou. Uslyšíte ji ráno a pokud to nestihnete ráno, tak potom v podvečer v repríze. A navíc na našem webu radioblaník.cz můžete vyhrát úžasnou věc. Pokud máte solární elektrárnu doma, tak můžete získat profesionální kontrolu této elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun a k tomu 3 000 korun na ruku. Tak vyplňte formulář, pokud máte solární elektrárnu na našem webu radioblaník.cz. Mrkněte se tam, nejenom, že si tam můžete zahrát tuhle hru, ale můžete tam objevit spoustu podcastů a zajímavostí. My to prostě plníme, jak se dá. Za chvilku Rockset, Marie Rotrová a taky Marek Ztracený. Posloucháte Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
9: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
10: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na Dek.
11: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Pohodové České rádio.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší a bílá ta sluší i Larrymu. Mluvím samozřejmě o tom kocourovi, který bydlí v sídle britských premiérů v Downing Street číslo 10 v Londýně. Přátelé, kocour Larry už je 19-letý, představte si to. V roce 2011 to byl toulavý kocour, kterého se ujali pracovníci premiérské kanceláře a začali se o něj starat. Vzali ho tehdy s takovou myšlenkou, že to bude domácí mazlíček dětí tehdejšího premiéra Davida Camerona. Ale David Cameron skončil, Larry zůstal a pak přišel další premiér a Larry zůstal a další a další a teď Larry přivítal už 7. britského premiéra Andyho Burnhama. A jak jeho zvykem, tak při té oficiální tiskové konferenci seděl venku, pozoroval to, koukal, co se u něj doma děje. Musím říct, že Larry má spoustu sledovatelů na sociálních sítích, třeba na Instagramu, na jeho kanále Larry the Cat Catform PM ho sleduje 103 tisíce lidí. Tak se můžete připojit, protože Larry je pašák. A jak říkám, už je mu 19 let. Za chvilku Mike Oldfield, Maggie Reilly a taky Jarek Nohavica, moje oblíbená Mám jizvu na rtu. Posloucháte Blaník.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

0: Tak tohle je skutečný král Michael Jackson a Black or White na vlnách Rádia Blaník. A na celou hodinku to byla poslední anglicky zpívaná píseň u nás na Blaníku. Víte proč? No protože začíná česká hodinka a s ní Alice Springs. Nechci trápení, nechci strach a pláč, ty se ti... Zaspívá i čarodějka Saxána. Úžasná Petra Černoská, mimochodem historicky první parťačka, Karel Gott a Lady Karneval. To my taky víme, jak se ruší žal českými písněmi a proto je před námi ta česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Blaník, počasí.
7: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě menší oblačnost. Odpoledne se ale mraky začnou postupně vracet, očekáváme až zataženo a výjimečně může i pršet. Teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Ve Zlíně v Masarykově ulici před odbočkou na třídu 3. května se srazila 3 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, zatím je zdržení kola na 5 minut, tak tam dejte pozor. Na trase Nový Jičín Opava u Fulneku stojí porouchaný nákladák, nepřehlédněte ho. A pozor si dejte taky na dálnici D48 na 36,5 kilometru směrem z Frýdku Místku na Příbor stojí porouchané nákladní auto. Raději tam tedy dejte nohu z plynu. Pokud byste věděli o dalších problémech, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Renatou.
9: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Podvodníci mají v hledáčku VZP. Odbory letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Na Jadran se ženou extrémní bouřky. Hezké poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Všeobecná zdravotní pojišťovna znovu varuje před kyberzločinci, kteří její jménem rozesílají podvodné SMSky a e-maily. Na co si dáte největší pozor, vysvětlí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
11: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a tím zadali údaje ke svému internetovému bankovnictví, případně k platební kartě. 5 odborových organizací na ruzyňském letišti vyhlásili vyhlásilo stávkovou pohotovost. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Obávají se o budoucí směřování podniku, jeho rozvoj, o stabilitu zaměstnanosti a zajištění oprávněných zájmů zaměstnanců. Park za pelhřimovským autobusovým nádražím čeká revitalizace. Je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Chodníky jsou rozbité a lavičky útočištěm nepřizpůsobivých obyvatel. Město ale už pozemek získalo do svého vlastnictví a teď řeší, jak ho promění. Jadran zasáhnou dnes extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a večer se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Podle lovců bouřek hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru a výjimečně i tornáda. Vydali proto už nejvyšší stupeň výstrahy. Tolik zprávy, teď je to opět Tornádo Pepa.
0: Jde to tak.
1: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
0: Byl zvuk tornáda, chápete to? Tak krásné poledne, přátelé, za 3/4 minutku už je to tady. Dál si budeme hrát hezky česky. S jednou malou změnou. Teď to bude jen a pouze, protože před námi je česká hodinka. Přátelé, budeme si taky povídat, jednak gratulovat, trošku vzpomínat. No a potom už přijde ne tornádo, ale přímo hurikán Ivalecká. Teď je tady ale Michal David, největší z nálezů a ztrát. Krásné poledne.

Úterý 21. července, holky z Gimplu a Vítězslav Vávra. A víte, proč hrála tahle písnička? Protože právě Vítězslavové mají dneska svůj svátek. Schválně, znáte nějakého Víťu? Víte, kolik jich je v České republice? 9275. Tak pánové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, užijte si to. A já bych chtěl ještě popřát Catu Stevensovi k narozeninám. To je britský zpěvák, taková živoucí legenda, 78 let. Milý Kete, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Zároveň by dneska slavil Robin Williams, úžasný komik, který nás opustil už před 12 lety. A pro nás, kteří děláme rádio, tak pro nás on je opravdu zásadní, protože pokud neznáte film Dobré ráno Vietname, tak se na něj určitě podívejte. To je typický rádiový film. Spolu třeba s filmem Piráti na vlnách. Ten já mám snad ještě radši. Taky má dneska narozeniny Erling Haaland, tomu je 26 let. Myslím si, že dneska teďka po mundiálu už ho zná opravdu celý svět, kdo ho doteď nezachytil. Tak Erlingu všechno nejlepší a taky bych chtěl připomenout, že by dneska oslavil 47. narozeniny David Stypka. Tak si dáme jednu jeho písničku. David Stypka a jeho kapela Benjis, Farmářům. Posloucháte Rádio Blaník a já vám přeju pořád ještě krásné poledne.

0: na kole krásnou letní krajinou.
1: Jsou věci, které se nemění.
0: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

0: Alice Springs a jízda na vlnách Rádia Blaník, posloucháte Českou hodinku. Dneska je úterý, to znamená, že zítra bude středa a přijdou Pepovi parťáci. Konkrétně zítra jeden parťák. Přátelé, já tady přivítám Láďu Víska, fotbalovou legendu. Probereme spolu nejenom proběhlý šampionát, který vyhráli Španělé a my jsme tam úplně nezazářili, ale probereme taky začátek české fotbalové nejvyšší soutěže, protože liga začíná už v sobotu, tak je nejvyšší čas. No a taky určitě budeme mluvit o nějakých těch fotbalových špatnostech, protože, jak jistě víte, tak Láďa, co na srdci, to na jazyku. Za chvilku Karel Gott, Lady Carnival, taky Tereza Kernlová a Zuzana Michnová, Marcia s Luisem, tu mám moc rád.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky. Váš Ivan Vodochodský.

0: Ke kuchyně u mámy.
1: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více

0: na šatymartina.cz.
1: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Pohodové České rádio.

0: Léto s Blaníkem.
1: Léto s Blaníkem.
0: Léto
1: s Blaníkem.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: A čáry, máry, fuk a už je tady Iva, já jsem ji vyčaroval normálně.
1: Ty jsi čaroděj, no jo.
0: Já jsem čaroděj dobroděj, to ty ještě nevíš. Ivuško, ahoj.
1: No nazdar, no.
0: Jak pak tak se dneska máš?
1: Já se mám dobře, no tak druhý den po dovolené, ano, bych jsem se měla, že jo?
0: No jistě, jsi odpočatá úplně. Přátelé, já jsem teďka přišel do rádia, teda respektive Ivuška přišla, já jsem říkal, dobrý den paní Ivo, vám může jít Iva ven? A ona se takhle zasmála a pak říkala, čověče, to je vlastně pravda, že když jsme byli malí a neznali jsme příjmení kamaráda nebo kamarádky, tak ano, jsme jí říkali tý mamince vždycky do okna, že jo, měli jsme klíče na krku a volali jsme to křesní jméno té mamince a mysleli jsme si, že to říkáme správně. A tak jsme tak jako zaspomínali s Ivou, co všechno jsme říkali a co jsme dělali a tak. A
1: no, víš, to co, hezký.
0: Víš, co mě třeba štvalo úplně nejvíc, když jsem malej? Bonzáci, jo. No. A bonzáci říkali buď to se řekne, no, a nebo, a no, to mě teda štvalo, aha, a máš to. Jo, a já jsem se pídil potom, kde se to vzalo. Jo.
1: No a kde se to vzalo?
0: A teď o víkendu jsem hledal na chatě ty světlušky a nemohl jsem je jako vypátrat, jo. Aha. Říkal jsem si, kdy je vlastně jejich čas, jako jasně, svatojanské mušky, no dobře, ale mohla by se nějaká objevit a trošku zasvítit. A tak jsem si pustil včelí medvídky, protože tam je světluška, jo. Světlušce dej, podej kládu kamarádu a ty dojdi pro pití světlušce.
1: Ty mě normálně dneska šokuješ, úplně, no.
0: Dej marmeládu, ať nám na to posvítí. A zjistil jsem, že tam jedna hmyzí dívka tohle to říká.
1: Hmyzí dívka?
0: Jedna, já nevím, co to bylo za broučka, ale říkala, a máš to! A hned mi byla nesympatická.
1: No jo, no tak to. No ale počkej, tím se ale nepřišel k tomu, no, jak to vzniklo.
0: Co? A máš to?
1: No.
0: No na to jsem nepřišel.
1: No.
0: A ty to víš?
1: No nevím.
0: To a máš
1: jako pozor,
0: to?
1: Pozor. To nevím, ale je, ty jsi mě tak připomněl, jako víš co, takový to bezstarostný dětství, kde jsme nic neřešili, jo, ale vlastně všechno bylo jako strašně důležitý.
0: To je pravda.
1: Víš? Mm. A dneska je to asi jiný, no, dneska to asi ty děti takhle nemají. A já jim to vlastně jako nezávidím.
0: Já taky ne, ale já myslím, že jak se všechno vrací, tak možná, že se zase vrátí ta doba, kdy ty děti budou lítat víc po venku.
1: Hele, vypadá to tak, protože my jsme tady včera mluvili se Sárou v dobré zprávě o tom, že se začíná péct komunitně chleba. Mm-hmm. A já dneska budu mluvit o knížkách. Bude to něco podobného, podobné téma. Vyhledávám tahle témata, mm-hmm, kdy se jakoby vracíme zpátky, takže dneska o tom taky budu mluvit v mém vysílání.
0: Takže Ivuška bude mluvit o knihách vázaných v kůži. Za chvilku Čechomorlenka Dusilová proměny, ale tady se nic nemění, tady zůstává Iva. Mějte se krásně. Slunce dál nám svítí, je tisíc.

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Tak to byla pohádková Radek Valenta, princezna Zemlejna. 13. hodina je před námi. Za chviličku tedy odstartujeme odpolední vysílání, já se moc těším. Následující hodiny tedy budeme trávit spolu, tak děkuji, že jste s námi. No a co si budeme hrát? Dáme si třeba duhovou vílu.
1: Stoupá, stoupá duhový sál.
0: Pam, pam, pam, pam, pam. Těším se moc Hanka Zagorová, Petr Rezek, anebo Olga Lounová a Memento Mori. A Krištof, i ty tu mám hned teď.
2: Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát.
0: Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Krásné odpoledne, 13. to bude za 7 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janí. Stavebniny
6: Janí. Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě menší oblačnost. Odpoledne pak bude většinou obloha oblačná, k večeru až zatažená a počítejte i s dešťovými přeháníkami. Teploty v maximech vyšplhají na 23 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
9: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
4: Blaník za volantem.
8: V Ostravě v křižovatce ulic Orlovská a Vrbická došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte tu s omezením. Na příjezdu do Otrokovic směrem ze Zlína jsou v sobě dva osobáky. Po střetu navíc blokují jeden pruh, zatím se ale kolona netvoří. Ve Zlíně v Sadové ulici je silnice zavřená, zvolte jinou trasu a na dálnici D48 na 52. kilometru směrem z Českého Těšína na Frýdek Místek stojí u krajnice porouchané osobní auto, tak tam dejte nohu z plynu a vůz nepřehlédněte. Pokud byste věděli o dalších problémech, případně nehodách a bouračkách, dejte nám o tom vědět na naší dopravní lince 603 11 71 71. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
10: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Propadlé doklady jsou na pokutu. Dětské tábory zdražují. Evropská unie se topí v dluzích. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Koukněte na doklady. Stovkám tisíc lidí letos skončí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale můžete využít portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a vyzvednete si průkaz pak ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit osobně. Ceny dětských táborů jsou opět vyšší. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka ve srovnání srovnání s loňskem podražily o 5%. Podle rodičů je to o 10 až 20% a jeden turnus pro jedno dítě stojí 5 až 10 tisíc korun podle vybavenosti tábora. Pro mnoho rodin je to nedostupná částka, takže děti nikam nejedou. Brno už zná podobu nové budovy magistrátu. Železobetonová stavba s kovovými prvky a přírodními materiály nabídne přehlednější služby i úspornější provoz. Víc dodá mluvčí města Filip Poňuchálek.
13: Budova je navržena tak, aby se přirozeně zapojila do svého okolí a skrze prosklenou vnitřní dvoranu plynule propojila různé výškové úrovně města a zajistila celkovou prostupnost územím. Návrh počítá s flexibilními kancelářemi a přirozeným větráním.
12: V okolí bude hodně zeleně se vzrostlými stromy a popínavými rostlinami. Zadlužení Evropské unie roste, v prvním čtvrtletí dosáhlo na 83% HDP a bylo vyšší oproti předchozímu i meziročně, uvádí statistický úřad Eurostat. Zadlužení zemí platících eurem je ještě vyšší. Nejhůří na tom Řecko, Itálie, Francie. Nejnižší zadlužení má Estonsko, Dánsko, Bulharsko. Česko má dluh přes 44% HDP. Tolik zprávy, teď vás rozparádí Iva.
0: Oho!
4: Iva Lecká
11: na rádiu Blaník.
0: Rozparádí, podívejte se na ní. No, přátelé, já vám přeji krásný dobrý den. Přebírám pomyslné kormidlo a společně můžeme vplout do odpoledního bloku na Blaníku. Probereme knižní kluby už za chvíli a taky se podíváme do Budějovic, kde mají jednu zajímavou novinku. No a k tomu hezké písničky. A začínáme hezky česky, je tu Duhová víla.

0: užívat svět.
1: Ano, pojďte si užívat svět a pojďte si ho užívat s Rádiem Blaník i s Olgou Lounovou.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
1: Přátelé, už je to tady, další letní koncert nás čeká a čeká nás tento pátek a já se na to výjimečně těším o něco víc, protože tam budu, budu s vámi v Mariánských Lázních a budu vám tenhle koncert uvádět, těším se na to, letos je to můj první, tak věřím, že bude hezké počasí a že si to společně užijeme. No a kromě Olgy Lounové, tam bude taky skupina Slza, bude tam Petr Kolář a přivezeme i Blanickou kapelu, prostě bude to odpoledne, jak se patří. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na Kolonádě. No taky kde jinde, že? V Mariánských Lázních. No tak přátelé, dorazíte, přijďte, vemte sebou koho chcete, vstupné se neplatí a určitě si to s námi nebesky užijete. A pozor, i letos na tomto koncertu pro vás máme sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a penízky, to se hodí. A tady to může být až 100 000 korun. To je dost peněz na to, abyste si splnili nějaký svůj sen. Takže až dorazíte za námi, o tu samolepku si určitě řekněte. Tak jo, tak se těším tento pátek 24. Mariánské Lázně na Kolonádě. Ahoj!
2: Jedeme za vámi! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Já jsem, když jsme se tady povídali s Pepou Černým, slíbila, že budu mluvit o knížkách. Sejít se s cizími lidmi kvůli knížce a odejít s partou nových kamarádů. Kam tím mířím? Přesně tohle nabízí čtenářské kluby. No a těch, přátelé, v Česku v posledních letech rychle přibývá. V době, kdy trávíme čím dál víc času u obrazovek a u telefonů, že jo, se z četby stává společenská událost naživo a láká lidi od velkých měst až po malé vesnice. Knižní klub funguje velmi jednoduše. Možná jste viděli film Knižní klub, jo. Skupina lidí si prostě přečte stejnou knížku, potom se sejdou, aby si o ní popovídali. Prostě někde v kavárně, v hospodě, v knihovně nebo třeba online, když se nemůžou vidět. Nejhezčí na tom je, že kluby nevznikají jenom v Praze nebo v Brně, ale fungují na místech, kde by je člověk třeba vůbec nečekal. A často je zakládají obyčejní nadšenci. A taky v Plzni, v Častolovicích, v Řeži u Prahy, ale taky v Berouně, Žďáru nad Sázavou a daleko na Moravě. Spojuje je jedno. Nejde o literaturu, ale o lidi. Kluby dávají dohromady sousedy, kolegy, cizí lidi napříč generacemi a z pravidelných setkání se často stávají přátelství, která knížky přesahují. A to se mi strašně líbí. A zakončím to tím, že to s námi opravdu nejde z kopce. Naopak mám pocit, že jsme na dobré cestě.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice,

0: boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
4: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: teď? No, hned teď se podíváme do Českých Budějovic. Posloucháte Blaník a v Českých Budějovicích, nejenom, že by tam chtěl být žít každý, mají tam úplnou novinku. Na Lanově třídě je totiž velký nápis České Budějovice 2028. Proč tam je? Odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu a podrobnosti nám teď poví sama paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis. Nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
0: No a já ještě dodám, což nezaznělo, že nápis funguje i jako lavička, takže se můžete posadit. Tak zdravíme do Budějovic, no a pokračujeme dál. Za chviličku další české písničky.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
13: Že nic neřešíš.
12: Přesně.
13: Proto jsme vybrali auto ESA.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
16: CZ.

0: Welcome to you a Whitney Houston na Blaníku. 14. hodina je před námi. Za chvilku pravidelný servis, mrkneme na počasí, tady se nám to už nějak zatahuje, no tak uvidíme. Taky se podíváme na to, jak nám to jezdí na silnicích a co je nového za uplynulou hodinu. No a potom další české, dáme si tabáček. Samozřejmě činasky, taky ráno a Marcela Holanová. A Maruška Rotrová zaspívá To nic.
1: To nic, to jen tak. Do očí mi padlo.
0: Za 6 minut bude 14 hodin. Posloucháte Blaník, hezké odpoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: E-kuchyně umámy.
1: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku sice nejprve bude malá oblačnost, postupně během dne se ale obloha zatáhne, výjimečně může i sprchnout a teploměr ukáže 19 až 23 stupňů. Tolik o počasí, teď už je tu dopravní servis.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
5: V Ostravě v křižovatce ulic Orlovská a Vrbická došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením. Na silnici 1/57 na cestě z Nového Jičína na Valašské Meziříčí na křižovatce na Krhovou překáží v jízdním pruhu střet dvou dodávek. Dejte si tam pozor, zasahují tu policisté a doprava nárazově zpomaluje. Na D1 na třístém 18,5 kilometru u Mankovic ve směru na Brno se srazilo osobní auto s nákladňákem. I tady je zdržení nárazové. Pokud byste věděli o dalších problémech, případně nehodách a bouračkách, dejte nám o tom vědět na naší dopravní lince 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Návrhy nejvyšších mohou poškodit ekonomiku. Zájem o ojeté elektromobily roste. Tábor vyhrává boj se sinicemi. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Guvernér ČNB Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura, Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší Novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Se sinicemi bojuje řada měst napříč Českem. V Táboře mají ale podle dlouhodobého monitoringu důvod k optimismu, pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
9: V táborské údolní nádrži Jordán dlouhodobě ubývá sinic a kvalita vody se zlepšuje. Potvrzuje to pravidelné sledování takzvané srážecí stanice fosforu na Košínském potoce. Výzkum ukazuje, že stanice dokáže odstranit až 90% biologicky dostupného fosforu.
8: Fosfor je totiž hlavní živinou, která podporuje růst sinic. Cesta na Petřín bude od září o něco dražší. Pražští radní odsouhlasili navýšení ceny na 100 korun za jednu jízdu. Dosud to bylo 60. Trať se po dvouleté rekonstrukci rozjede v září s novými vozy v moderním designu a s novými cenami. Tolik zprávy, teď mě opět střídá Iva.
4: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
0: A já přeji pohodové odpoledne, tak pokračujeme dál. Před námi Činasky, Marcela Holanová, Eláni, Marie Rotrová. Prostě bude to prýmá, bude to pohodové, jak jste na Blaníku zvyklí. No a za chviličku taky náš prázdninový krajánek, dneska Martin Císař. Tak jsem zvědavá, kam nás vezme. Tak jdeme na to.

0: To byl zpěvák, jehož jméno se mně úplně nedaří vyslovit. Začíná na K. A za 10 minut bude 14 hodin a 20 minut, takže je 14:10. No, vidíte, vždycky se dopracuju tam, kam potřebuju. A teď Martin Císař.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Martin Císař je na cestách dneska jako krajánek, tak kde pak tě máme, Martinku? Já tě zdravím, ahoj!
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Blaník a tobě, Ivo, samo sebou do studia. Vítej z dovolené, tak doufám, že jsi si užil. Nicméně, ty jsi se ptala na to, kam jsem dnes vyrazil. Tak dnes je to za prvé rezort Březová a za druhé to bude zámek Lešany. První reportáž z Březové přidá šéf marketingu Pavel Vaníček. Pavle, já vám přeji krásné dobré odpoledne. Co u vás můžeme najít?
4: Dobré odpoledne. Ano, nacházíme se v rezortu Březová, což je rezort, který je kousek od Třebíče. A ten rezort je dětský, to znamená, je určený zejména pro děti školou povinné. A když říkám školou povinné, tak je připravený zejména pro školy, školní výlety, případně pro školy v přírodě. A v létě samozřejmě ožívá tábory. Jenom na pár dní v průběhu roku jej otevírá. My tomu říkáme takové rodinky k individuální zábavě. Teďka nás čekají ještě v průběhu září.
3: Vy jste mi naznačil, že jsou tady i nějaké zážitkové zóny.
4: Je to tak, v rámci rezortu máme 25 unikátních atrakcí, atrakce, které nikde jinde, nejenom v České republice, ale nikde jinde na světě nenajdete. My si to pak spolu můžeme projít, ale samozřejmě posluchači se mohou podívat i na webové stránky, případně na naše sociální sítě, anebo přijet právě na ty rodinky. Ty atrakce jsou různé, proto aby právě děti měly vyžití a nebylo to jenom o ubytování a samozřejmě dobrém jídle, ale i o těch zajímavých atrakcích, které jsou adrenalinové, oblíbená je třeba démonická lanovka přímo do vody, nebo free fall jako skok z výšky, případně lanové centrum. A pak ještě speciálně oblíbené jsou ty interaktivní atrakce, to znamená, to jsou třeba laserové muzeum nebo strašidelná věž Karlštejn, kde děti plní různé úkoly.
3: Teď nás možná někdo poslouchá z učitelů, z učitelského sboru a měl by takový nápad vzít sem školu na školu v přírodě nebo užít si tady třeba týden.
4: Ten zájem o rezort Březová je, zaplať pánbů, opravdu veliký. Bohužel se nám nepodařilo letos přes 180 škol vlastně uspokojit a dát jim tady prostor strávit ten čas, takže už teď je dobré si zarezervovat termín třeba na rok 2027. Na podzim nám zbývá pár posledních míst. A je to nejjednodušší přes webové stránky www.resortbrezova.cz, kde vlastně je možné vyplnit formulář s poptávkou, s nějakou nezávaznou rezervací. Dokonce ten učitel nemusí ani vědět počet žáků, kteří sem pojedou, to upřesníme v září.
3: Tak pane Vaníčku, velké díky, děkuji za rozhovor, ať se vám daří, mějte se krásně.
4: Děkuji vám taky a těším se na návštěvu posluchačů.
3: To je pro tuhle chvíli všechno, já vracím slovo do studia s tím, že skutečně takhle krásný rezort pro děti jsem hodně dlouho neviděl. Fakt to tu je nádherné. Ivo, je to tvé.
0: Martine, děkujeme, znělo to báječně.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: No a další reportáž po 17. hodině bude ze zámku Lešany, jak jsme slyšeli. Tak si to nenechte ujít. A teď už Eláni a Amnestia na Něveru.

Tak to byl Luis Capaldi a my se teď podíváme do budoucnosti. Přesně 13. dubna 2029 se nad oblohou objeví světelný bod. Bude putovat pomalu z jedné strany na druhou a nebude to meteor ani satelit, ale asteroid, velký jako mrakodrap. A vidět ho bude zhruba 90% obyvatel planety, 7,6 miliardy lidí. Podle výpočtu vědců jde o úkaz jednou za tisíc let. Podle nových map bude Apophis, tedy meteor se tak jmenuje, viditelný pouhým okem zhruba 7 hodin. Divadlo začne nad Austrálií ve 3 a skončí nad severním Atlantikem ve 22.

0: 0-0. Je to ještě daleko, ale bude to stát za to. Tak si to poznamenejte. Já se dívat budu, jestli tady budu. A za chvilku dobrá zpráva, vyrazíme do sadů.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
4: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Za 5 minut bude 3:15, ladíte Blaník, pohodové odpoledne přeju ze studia, no a teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu je Sára a já ji vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a dobré odpoledne všem. Vyrazit na výlet a cestou si zdarma natrhat čerstvá jablka, hrušky nebo švestky, to je zkrátka esence štěstí. A ještě ke všemu je to u nás zase o něco jednodušší než dříve. Po celé republice totiž přibývají veřejné ovocné sady a aleje, které obce nechávají otevřené lidem. Pomoci může i komunitní mapa na ovoce, která už eviduje přes 10 000 volně přístupných ovocných stromů, sadů a ovocných stezek. Přibývají navíc výsadby starých a krajových odrůd, které v běžných obchodech téměř nekoupíte. Veřejné sady tak nejen nabízejí ovoce zdarma, ale pomáhají zachovat tradiční odrůdy. Inspirativním příkladem je Praha, která dnes spravuje 75 ovocných sadů a téměř 50 ovocných alejí, kde si lidé mohou šetrně natrhat ovoce pro vlastní potřebu. Nové aleje ale vznikají také v Litomyšli, Ralsku a dalších městech i obcích. Češi si dary přírody užívat opravdu umí. Například do lesů vyrážejí pravidelně nejen na procházky, ale také za sběrem hub a lesních plodů. Co si z nich nejčastěji odnášejí domů, prozradí za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
3: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně, konkrétně 2,59 kg borůvek, 1,26 kg malin a 2,3 kg bezinek.
0: Já to říkám pořád, proč bych si to měla pěstovat na zahradě, skákat okolo toho, když si můžu dojít do sadu, že jo?
2: Ano, a spojit to s výletem.
0: Tak, a potkat nový lidi, to se mi líbí. Tento týden máme samé zajímavé zprávy a dobré zprávy v jednom. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju a těším se zítra.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Hezky česky.
4: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
4: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Olifňákem na sever. S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Dnes si užijete na televizi Seznam trochu toho nefalšovaného českého kriminálního napětí. Tentokrát se vše bude točit kolem přepadeného klenotnictví. Další díl seriálu Případ pro zvláštní skupinu začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.
1: Pohodové české rádio.

0: A Jirankara a Fame na Blaníku. 15. hodina už je před námi, ještě pár minut a odbije 15 hodin. A potom další odpolední 60-minutovka. Už jí máme připravenou. Bude to třeba Karel Gott.
1: Svět byl fajn, svět byl náš.
0: Léta prázdnin, slunce, pláž. Jo, jo, léto je v plném proudu, tak letní písnička nemůže chybět. Taky Xindl X na vodě.
2: Celý můj život plave na vodě.
0: A dáme si i Jeleny, jediný, co chci.
3: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Chtít můžou, že jo? Přátelé, jsme Blaník, pohodové české rádio. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy a pak to zase rozjedem.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
9: Stavebniny Janík.
8: S námi to zvládnete.
10: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
11: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
12: Hezké odpoledne přeje Liška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě menší oblačnost. Odpoledne bude většinou oblačné, k večeru až zatažené a počítejte i s přeháněkami. Deštníky raději vezměte sebou. Teploty v maximech vyšplhají na 23. O počasí všechno, je tu doprava.
13: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
5: Blaník za volantem.
12: Ve Zlíně v Přímé ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s nárazovým zdržením. Na Frýdecko-Místecku na místní silnici v Ostravici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Se zvýšenou opatrností tudy Kyvadlově projedete. Ve Zlíně v Sadové ulici je silnice zavřená. Provoz komplikují stavební práce taky v Olomouci, v Řezníčkově ulici. I tady dejte pozor a očekávejte komplikace. A na dálnici D46 na 25,5 kilometru u Prostějova ve směru na Vyškov částečně překáží v jízdním pruhu nákladňák s poruchou. Dejte pozor na vybočující nákladní auta. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
14: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na letišti je zatím běžný provoz. Nenechávejte v autech žádné věci. Strážní služba chrání park před vandaly. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stávková pohotovost na ruzyňském letišti nikoho neomezuje. Odbory protestují proti chystaným změnám ve vedení, ale běžný provoz pokračuje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
3: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
2: Stávková pohotovost bude platit do odvolání nebo do přechodu na jinou formu protestu. Auto není trezor, připomínají policisté. V létě proto častěji kontrolují, jestli v zaparkovaných vozech nejsou zbytečná lákadla pro zloděje. Jen ve Středočeském kraji v prvním pololetí zaznamenali 141 vykradených aut. Nenechávejte proto na viditelných místech žádné věci, nejen ty cenné. Na hřebeny Krkonoš se vrací strážci na koních. Turisté je mohou vidět v nejnavštěvovanějších partích hor. Podle Národního parku je strážní služba jedním ze základních pilířů péče o vzácnou přírodu. Nestačí jen nastavovat pravidla, je potřeba být přímo v terénu. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka s barmskými a francouzskými tvůrci, na něm spolupracovali také čeští. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Ale že jí tvůrci dali zabrat, co? Přátelé, 15. hodina za 2 minuty, já to nebudu zdržovat a začínáme hezky česky, Michal David. A tohle si dneska řekne Renča večer. To byl zas den.

0: Karel Gotta, léta prázdnin na Blaníku, 8 minut po 15. hodině. Vyrážíme na výlet, máme tu další střípky z historie a opět se vracíme do Velké Dobré.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval k Velké Dobré nedaleko Kladna, kde kněz Antonín Nedvěd objevil spolu s místním lesníkem na konci 19. století řadu mohyl. O svém nálezu informoval archeologa Josefa Ladislava Píče, kterého Nedvědova domněnka, že by se v mohylách mohla najít spousta vzácností, zaujala. Ačkoliv jsem tehdy měl jiný plán, přece jsem považoval za nutné jíti po stopě naznačené, napsal Píč v roce 1892 ve zprávě o výzkumu doberských mohyl v časopise Památky archeologické. Nejbližším vlakem se Píč rozjel za Nedvědem, kterého zastihl ve chvíli, kdy se připravoval na odjezd do svého budoucího kněžského působiště na chorvatské Istrii. Mladý kněz tedy odložil přípravy a doprovodil pražského učence na místo nálezu. Nejprve mu ukázal dvě rozkopané mohyly a potom i ty ostatní, zatím nedotčené, které se zdvíhaly všude okolo. Píč jich při zevrubné oblídce lesa napočítal okolo 40. Protože pozemky, na nich se pravěké pohřebiště nacházelo, byly majetkem rakouského císaře, muselo se Pražské muzeum podělit o zkoumání doberských mohyl s Přírodovědeckým muzeem ve Vídni. Důkladná prohlídka pravěkého pohřebiště odhalila na návrší hora přes 60 mohyl, přičemž ty největší měly základnu širokou až 14 metrů a zachovanou výšku okolo 2 metrů. Uvnitř se našly vedle spálených i nespálených lidských ostatků různé pohřební milodary v podobě bronzových zbraní a šperků, keramiky nebo jantarových korálků. Podle nich určili archeologové vznik mohyl do střední a částečně i do mladší doby bronzové. To znamená zhruba do první poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. V náspech dvou mohyl se našly i tři dodatečně vložené hroby, ve dvou případech z mladší doby halštatské a v jednom z raného středověku. No a já příště dokončím průzkum mohylového pohřebiště u Velké Dobré. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Má černou srst, dlouhý ocas, váží asi 7 kilo, ale především, a proč o tom mluvím, má výrazné růžovo-oranžové rty na první pohled lidské. Zároveň jde teprve o pátý druh opice, objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Vydává daleko se nesoucí volání, v němž rychlé série řevu střídá nápadné odfrknutí. Tím je tedy jaksi typický. Přátelé, viděli jste Planetu opic? Ty filmy? Tak bacha na to, jo? Už se nám začínají podobat.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
7: České rádio.

0: Tak tohle byly jeleni. Jediný, co chci, no já toho chci hodně, ale moc bych si přála, aby někdo z vás vyhrál.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, písnička, kterou máte rádi a která vám tohle léto přihrává peníze. Občas ji zařadíme do vysílání a na vás je, abyste, když ji uslyšíte, všeho nechali a ozvali se nám do studia. Číslo znáte 800 109 109. No a když budete první, tak moderátor, který bude zrovna ve studiu, vám pustí ukázku. A možná v ní bude právě zpěvák z Jelenů, kdo ví. Zkrátka musíte uhadnout, kdo v té ukázce zpívá. A to je celé. A když to poznáte, tak vyhrajete. Je tedy dobré písničku znát a vědět, kdo všechno nám tu naši blanickou písničku naspíval. Ve hře je 5 000 korun. Ale pozor, když nikdo nebude vědět, neuhodne, tak peníze se přesouvávají do dalšího kola. Takže už jsme tu hráli i o 10 000 korun. No tak poslouchejte, chytejte tuhle krásnou písničku, ze které máme radost a kterou jsme si nechali naspívat k 25. narozeninám a vyhrajte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a já se loučím za chvilku Jirka Frélich, který to bude mít Honzu Rýdla. Vy se zase můžete ptát, Honza bude celou hodinu odpovídat. Tak pište na 603 118 118. No a my se uslyšíme zítra. Mějte se, bájo.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída, vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky, každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo, milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů, to je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
17: Pohodové České rádio.

0: plné písniček.
1: Hrajeme vám české
0: i světové.
1: Léto s Blaníkem.

0: blízku.
1: David Dale a písnička Počítám. Jirka Frélich přeje krásné úterý. Písnička od Ivy Lecké, která dozněla a po 16. hodině taky Tomáš Klus. A pak taky Standa Hložek. A taky Hana Zagorová.
2: Možná je v lesích, možná v předměstí.
1: Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě menší oblačnost. Odpoledne nás pak čeká většinou oblačno, k večeru se úplně zatáhne a může i zapršet. Teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů. O počasí je to všechno, teď už je tu dopravní servis.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
10: V Uherském Hradišti v ulici Solná cesta u čerpací stanice se srazilo osobní auto a motorkář. Počítejte s omezením. Na trase z Opavy na Krnov za Holasovicemi jsou v sobě dva osobáky. Zdržení je nárazové. Na Přerovsku za Vlkošem ve směru na Říkovice bourala dvě osobní auta. Kyvadlově tu ale projedete. A na Ostravsku ve Vratimově v Datyňské ulici ve směru na Horní Datyni se srazila dvě osobní auta. Očekávejte tu kratší zdržení. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
12: Varujte své blízké na Jadranu. Veřejná doprava v ČR patří k nejlepším na světě. Svazková škola vyroste ve Slavkově. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Jadran zasáhnou dnes a zítra extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a pak se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru i tornáda. Čeští meteorologové vyzývají, aby lidé sdíleli tuto výstrahu se svými blízkými, kteří se na Jadranu nachází. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí meziročně využilo víc lidí. Jen vlaky přepravily přes 47 milionů cestujících, meziročně o 2,6 milionu víc. MHD se svezlo 505 milionů lidí, což je o 12 milionů víc než za stejné období loni. Pokles zaznamenaly jen linkové a nepravidelné autobusy. Podvodníci cílí na jednotlivce, firmy i instituce. Teď se obětí finančního podvodu stala správa nemovitostí Hradec Králové. Zaměstnanec pod nátlakem falešných policistů a pracovníků banky převedl na cizí účty 46 milionů korun. Pokračuje mluvčí radní Kateřina Rohlíčková.
13: Správa nemovitostí ujišťuje veřejnost i své partnery, že běžný provoz organizace ani poskytované služby pro občany nejsou v tuto chvíli nějak omezeny. Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, činnosti, její cash flow, plnění finančních závazků ani výplaty mest zaměstnancům.
12: Mějte na paměti, že policie ani banka po telefonu nikdy nevyžadují převod peněz. Ve Slavkově u Brna praskají školy ve švech. Současné základky ve městě navštěvuje 1400 dětí a ředitelé už nyní přemýšlí, kam budoucí školáky umístí. Nejlepším řešením by bylo postavit novou svazkovou školu, která by sloužila jak pro Slavkov, tak pro dalších 7 obcí v okolí. S financováním by pak mohl pomoci stát. Tolik zprávy, teď přichází expert.
1: Expert Honza Riedl a Jirka Frelich taky přeje krásné úterý.
4: Jirka Frelich
9: na Rádiu Blaník.
1: Už je za dveřmi Rádia Blaník, klidně pište dotazy na 603 118 118 na Honzu Riedla. Teď Argema, písnička Tohle je ráj a za chvíli Tomáš Klus. Hrajeme si hezky česky.

0: Tomáš Klus a písnička, která se jmenuje A pak. No a pak je tady Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blavatá.
0: Krásné úterý, Honzo.
3: Krásné úterý, provoněné asfaltem, všechny vás zdravím, dobrý den.
0: Jak to vypadá na silnicích dneska?
3: Docela dobře, máme tady sice nějaký kolonky, teďka jedno drama skončilo na D1, kilometr 70 směrem na Brno, tam hořelo osobní auto, ale nebojte, už máme uhašeno, už rozjíždíme kolonu, protože to tam chviličku drželi hasiči, což chápeme samozřejmě všichni. V tuhle chvíli tam bylo ještě zdržení kolem 45 minut, ale tím, jak se to rozjíždí, tak už žádný drama. Jinak v protisměru na kilometru 56, tam byl taky nějaký důvod, myslím, že tam byla nějaká údržba, tam bylo kolem 10 minut, ale v tuhle chvíli už by se to tam mělo taky zkracovat. A potom mám tady jednu informaci z D11, někde na 5. kilometru, tam bylo drncnutí osobní s nákladním, ale je to tam bez kolony a takhle se mi to líbí.
0: Taky možná potěšíme všechny, kteří jezdí kolem Vysokého Mýta.
3: No určitě, a tam se mi taky strašně líbí a vám se tam bude velmi líbit, protože tuhle sobotu, opakuju to, tuhle sobotu a do třetice, tuhle sobotu, tam děláme den otevřené dálnice mezi Vysokým Mýtem a Ostrovem. Přijďte se tam všichni podívat, bezplatně zaparkujete, parkování je neomezené, respektive máte ho v ceně dálniční známky, to víte, jaký my jsme hauři, že jo? A jinak celý den od 10 do 4 je tam program, krásné počasí, dokonce mám pocit, že se tam budou dětem rozdávat párky v rohlíku a zadáčo.
0: No a když jsme u toho parkování, Honzo, přiznej se.
3: Přiznám se, dobrý, tak ano, je pravda, dostal jsem flaster. Za parkování v modré zóně v Praze přišla mi obálka za 700 korun a ani jsem nemrk, samozřejmě zaplatil jsem to, protože je pravda, neměl jsem oprávnění, neměl jsem tam být, ale tudle jsem jel takhle jakože z dovolené a jel jsem večer skoro v noci po dálnici D1 a míjel jsem takhle ty předspaný odpočívky a ty kamionama obsazený nájezdový, sezdový rampy a ty vyšrafovaný rampy na nájezdech, na exitech a tam všude ty kamiony stály a stály a spinkali a tak jsem si říkal, jestli pak dostávají taky takové obálky, jako já jsem dostal, že jo. Oni řeknou, že neměli kde parkovat, no to já na tom Žižkově taky ne, že jo. Tak jsem zvědav, no.
0: Takže jako máme se bát, jako co se týká kamionáků?
3: Nemáme se vůbec ničeho bát, jako drtivá většina kamionáků je samozřejmě slušných, ale je tady jiný důvod být trošku jako ne s obavami, ale trošku jako opatrnější, protože dneska ve studiu je se mnou moje maminka, tak možná slyšíte, že hovořím tak opatrněji, ale jenom aby jsme věděli, proč je tady v motoristickém vysílání, je to proto, že v době, kdy po válce proběhla měnová reforma, tak ona už měla řidičák na traktor a jezdila pásákem.
0: Dobrá, tak jo, Honza Riedl s námi ve studiu, skutečně ano, s maminkou, pište SMSky, dotazy na 603 118 118 a my si hrajeme teď Kelly Family a za chvíli Standu Hloška. Radio Play.

0: Sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku.

0: Hlavní ulice Nákladní, takhle již jedete od Děčína, od Chlumce, od Ústí, tak tam budeme teďka a teď přijde ta zpráva, kterou budete muset vydržet. Jo. 2 měsíce šťourat nový asfalt za 26 milionů, ale teď je tam kvůli tomu dokonce i objízdná trasa, protože je to jen jednosměrný směrem na Chlubec, potom zase obrátíme. No, prosím vás, koukejte na značky a hlavně to přežijte. Já si myslím, že ani ne za 2 měsíce bude hotový. Tak, jdeme dál.
1: Mladoboleslavsko a Jizerní v Telno.
0: Jasně, tam musíme taky udělat radost, ale z jiného soudku, protože tam stavíme obchvat Jizerního Telna, to si určitě možná Jizerní v Telno si nepamatujete, ale víte, kdo jedete z Mělníka na Mladou Boleslav, jak jsou tam takový ty strašně zvláštní, že jedete nákladňákem, strašně blbý, takový ty zatáčky a serpentinky a tohle, tak to tam odbouráme tím, že postavíme obchvat a tam teďka součást toho obchvatu bude krásný tunel, ten je hrabaný, ten není ražený a už ho máme vyhrabaný, už začínáme betonovat stěny a podlahu a za 622 milionů už to příští rok pojede, ej chuchu, to se těšíme.
1: Tam je nějaký hrad nebo zámek?
0: Je tam zámek, no ale ten jsme tak jakože ani nemuseli odepřít nějakým klackem, aby nespat, jako my jsme dost vedle, neboj.
1: Takže obchvat mezi Pískem a Plzní jsme chtěli zmínit?
0: Ano, bude to obchvat Sedlice a Hněvková na silnici číslo 20, je to hlavní trasa mezi Pískem a Plzní. Za 800 milionů jsme vysoutěžili, stavba je připravená, v září začínáme stavět, to znamená jak sedličtí, ej chuchu, tak hněvkovští, juchacha, budou mít radost, myslím si, že do 2 let už jim tam nebude prdět doprava kolem baráků.
1: Tak, tolik Honza Rýdl, SMSky 603 118 118, několik SMSek koukám, máme Honzo na dálnici D10, i tomu se budeme věnovat, přidáme za chvíli Hanu Zagorovou a taky poetiku.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
8: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
13: Ještě tady, broučku, vidíš?
14: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
15: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům.

0: času i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
1: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: Smoky teď na Blaníku při úterku. Urodilo se nám tady hodně SMSek, Honzo, půjdeme na ně.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia na Blaník.
0: A začneme na Plzeňsku. Jirka Plzeň, kdy bude hotový most přes Plasy, dožiju se jemi 67?
2: No tak Jiříku, trošku dodržovat životosprávu a velmi snadno, protože za 2-3 roky ani ne, tak obchvat Plasů stejně tak jako s tou velkou estakádou, což bude nejvyšší silniční most v České republice, kam se hrabe Nuselák v Praze Ejchuchu, tak bude hotovo. Jenom kdo by nevěděl, tak Plasy ty jsou nad Plzní, takhle směrem na Žatec, jezdí tam hodně nákladňáků přes město kolem 900 let starého kláštera, tak tam zjednáme teďka klidovou zónu. Dobrál.
0: Tady je dotaz, zda plánuje ŘSD obchvat Čížkova na Pelhřimovsku.
2: Jasně, že. Začneme stavět, jenom kdo by nevěděl, Čížkov to je takhle jako na trase z Pelhřimova, z Pejru se říká, jako z Pejru směrem na Tábor. V roce 31 začneme stavět a vypadá to teďka v dnešních cenách za 460 milionů korun. V roce 33 bude hotovo, ejchuchu.
0: Mirek se ptá na dálnici D10, kdy se bude dělat šestiprout, pokud vím, je z Boleslavy takhle jako do Boleslavy pár desítek metrů.
2: No jasně, samozřejmě. Mezi Boleslaví a Prahou desítka a bude mít 6 pruhů. Začneme u Prahy v roce 29 a budou potom následovat ty další úseky Radonice, Brandýs a dál a bude to následovat 30, 32 a potom dál. Stejně tak zároveň paralelně máme v plánu a už prakticky hotový projekty na rozšíření zkapacitnění dálnic na 6 pruhů, taky na D8, to je Ústecká, D5, Plzeňská nebo Berounská, že jo, samozřejmě, a D11, Hradecká, ale tam už máme a víte, kdo tam jezdíte, že už těch prvních 8 kilometrů máme v tom šesti pruhu, jo.
0: Olda, ten se ptá taky na D10 směrem na Liberec, kdy bude odstraněná značka 100 kilometrů u letadla, tam je to jakoby od Boleslavy dál na Mnichovo Hradiště.
2: Jasně, tam ta stovka zbyla, protože tam byl strašně kratinký od letadla, že jo, od toho motorističku nájezd, tak ten jsme protahovali, museli jsme tam trošku přidávat těleso, protože on tam byl, no prostě takový, teď je připojovák hotový, brzy to budeme odstraňovat.
0: Dotaz, co obchvat Moravské Budějovice?
2: No tam Moravské Budějovice, jak bych vám to tak jako řekl, abyste se nějak jako nezlobili, tak ten v tuhle chvíli neplánujeme, ale protože postupuju zásadně sendvičovou metodou, tak nezoufejte, naopak nebudeme zdražovat dálniční známky v nejbližších letech, to je prýma, ne?
0: Tak Honza taky má tady dotaz, na výjezdu z Jičína na Poděbrady, je to katastrofa, pokud náhodou se něco nesprovoznilo, jak to tam vypadá?
2: Ale žádná katastrofa, prosím vás, no dosluhuje tam asfalt, tak tam děláme velkoplošné opravy, já si myslím, že za pár dnů tam bude hotovo, prosím trošku trpělivosti, ať tam skutečně nedrncáte. Máte rádi svoje tlumiče, ne?
0: Obchvat Hlinska, zda se plánuje, dotaz na 1/34.
2: To jsme před Poličkou a tam, jak si s dovolením na silnici 34 v Hlinsku jako radost neudělám v tuhle chvíli, teda pokud jste měli nějakou naději, tak v tuhle chvíli já tu naději úplně nevidím. Prostě nemáme tuhle stavbu v plánu.
0: Tak a taky je tady dotaz několikrát, dokonce minimálně
2: Znojmo.
0: Dvakrát. Znojmo,
2: Znojmo.
0: No jasně.
2: No v plánu máme.
0: Jo, tady někdo píše, už se to plánuje snad 20 let.
2: No, možná takhle, jo, možná díl. V každém případě víte, že tam znova a znova byl odpor, že jo, té místní skupinky, tak teď je tam další odpor. Vypadá to teďka v tuhle chvíli, vím, že jsem vám to už loni sliboval, že někdy v závěru nebo v druhé polovině letošního roku začneme stavět těch důležitých 750 metrů, který dokážou vytáhnout veškerou transitující dopravu z centra města, tak teď je tam další odpor. Snad to klapne, že ještě před koncem roku, jestli ne, tak na začátku někdy před jarem bychom začínali stavět tady těch důležitých pro Znojmo naprosto přelomových 700 metrů. Držte nám palce.
0: Tak je tady dotazů spousta, další chodí teďka během povídání, ale třeba tento od Josefa Sturnova. Ptá se Honzu Riedla, zda třeba úsek budoucí dálnice D35, úsek Turnov Jičín, to je ten průtah Českým rájem, zda bude teď je tam ten průjezd katastrofa.
2: Hele, tak za prvé, Český ráj nebudeme nějak ničit nebo něco, nebude to dálnice, bude to taková širší silnice první třídy. A teďka Pepíčku a celý Turnové a vy všichni, kteří tam jezdíte a drncáte se přes ty přejezdy a přes vesnice a vy všechny vesnice, co tam bydlíte a zlobí vás ten provoz, tak poslouchejte, jo. Minister životního prostředí zrušil stanovisko ministerstva životního prostředí a ředitelství silnic a dálnic bude nyní tedy znovu žádat ministerstvo životního prostředí o nové stanovisko. Já si myslím, že to nepotřebuje další komentář.
0: Tak to bude trvat.
2: Tak. Já si myslím, že tak rok, maximálně dva navíc, jo. Tak dobře.
0: To no, už
2: tak
0: bylo v jednom filmu.
2: Jo. Dva roky, no. Je to blbý, protože si myslím, že skutečně tady to je projekt, který jakkoliv jako má některé kritiky, já to chápu, snažíme se s nimi diskutovat, tak opravdu nezničíme Český ráj, naopak tudy provoz provedeme plynule, bezpečně, ekologicky a hlavně mimo vesnice a přejezdy. Opravdu věřte nám, nejsme tady od toho, aby jsme likvidovali krásnou krajinu.
0: Honza Riedl, tak zase v úterý za týden.
2: Budu se moc těšit, krásné léto.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěje mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
18: Pohodové České rádio.

0: Olympic a písnička Proč zrovna ty? Na Blaníku při úterku a po 17. hodině Petr Rezek a přátelství.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá.
2: Hvězdičko blízkavá, mám život zvázaný slím.
0: Miroslav Žbirka, Magda Šalamounová, tento song.
3: Tento song, čo práve hrám.
0: Hrajeme vám na Blaníku hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: E-kuchyně umámy.
1: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás na Moravě a ve Slezsku čeká nejprve malá oblačnost, odpoledne se pak mraky vrátí, bude spíše oblačno, k večeru až zataženo a budou se vám hodit deštníky, může i zapršet. Teploty v maximech vyšplhají na 23 stupňů. Toliko počasí, teď je tu doprava.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na Olomoucku na výjezdu ze Štěpánova na Moravskou Huzovou srazil autobus cyklistu. Dávejte tam velký pozor. V Ostravě v Porubské ulici na kruhovém objezdu s hlavní třídou jsou v sobě dva osobáky. Počítejte s nárazovým zdržením. Na trase z Opavy na Krnov za Holasovicemi jsou v sobě rovněž dvě osobní auta. Nárazové zdržení tu možná očekávejte. A na Přerovsku za Vlkošem směrem na Říkovice se srazila taky dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy kyvadlově projedete. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
6: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Léto se vrátí příští týden. Letiště se obává dosazeného vedení. Podvodníci se vydávají za kurýry. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Počasí připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem 40 se střídají s obdobím po 20 stupni. Z měsíčního výhledu meteorologů vyplývá, že se léto vrátí na konci července. Předpověď na srpen ale ukazuje, že teploty budou opět podprůměrné a dostojí pranostice, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha 1. srpna. Pět odborových organizací kvůli tomu vyhlásilo stávkovou pohotovost. Obávají se o směřování podniku. Lašák působil v českých aeroliních v době jejich úpadku a následného rozprodeje. Vlasta Palová za odbory letiště Praha dodává.
9: Odbory v tuto chvíli jsou ve stávkové pohotovosti. Sice nás paní ministryně ujistila, že nemá v plánu rozprodávat letiště. Pan Lašák nás ujistil, že nemá v plánu propouštět nějaké zaměstnance, ale že má naplánovaný další rozvoj letiště.
8: Stávková pohotovost bude platit do odvolání. Roste počet falešných SMSek od kurýrních dopravců pod záminkou pozastavení dodání zásilky. Lákají od lidí bankovní údaje. Mladík z Přerovska tak přišel o 100 tisíc. Odkaz ve zprávě ho přesměroval na falešný web, kde zadal platební údaje ze své karty a zaplatil smyšlený poplatek 120 korun. A už to jelo. Safari ve Dvoře Králové bude od soboty žít Afrikou. Africké dny potrvají do 2. srpna a jejich součástí bude například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků nebo africká gastronomie. Vstup na akci bude v ceně běžného vstupu. Vstupného do zoo. Tolik zprávy, teď opět Jirka.
10: A já přeji krásné úterý za minutu 17. hodina.
3: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
10: A náš blanický krajánek vyrazil do terénu. Martin Císař navštíví jeden zámek, který prý už dlouho chtěl navštívit a ještě ho neviděl. Tak uvidíte a taky hlavně uslyšíte jeho povídání. No a fotky uvidíte na webu radioblaník.cz. Rádio Blaník. Teď zase hezky česky, tady je Petr Novák a Hvězdičko Blízkavá a za chvíli i Radek Tomášek. Posloucháte Blaník a my vám hrajeme hezky česky celé léto.

0: Radek Tomášek na Blaníku a před námi Blanický krajánek.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař vyrazil do terénu a jsme s ním ve spojení. Martine, ahoj.
3: Dobré odpoledne, zdravím do studia Rádia Blaník, tebe Jirko, a teď mám aktuální reportáž. Připravená je ta ze zámku v Lešanech. Tady jsem ještě nikdy nebyl, on konec konců pro veřejnost je otevřen pouze krátce a více mi teď prozradí právě o něm Petr Lukas, to je zdejší kastelán. Přeji vám krásné odpoledne.
4: Pěkný den, 30. května bylo slavnostní otevření nově otevřených prohlídkových tras, které se týkají secese a největších záhad a tajemství světa, takže máme za sebou teprve jeden a něco měsíce a věříme, že nejenom díky Rádiu Blaník, že se nám podaří tu návštěvnost rozproudit a že sem návštěvníci najdou cestu.
3: Jaká je historie zámku?
4: Tvrz pánu z Valdeka, ta byla upravena za čejků z Olbramovic na renesanční zámek a potom za nejdéle působícího majitele metropolitní kapituly při chrámu svatého Víta na Pražském hradě byl zámek představěný barokně. Barokně klasicistní vzhled má dodnes. V roce 1996 ho po 40 letech využívání JZD koupil od obce Lešany Ladislav Truhlář z Prahy, který zámek během 25 let opravil do dnešní podoby. Je velmi působivý, nejenom teda co se exteriéru týče, ale i zachovalých interiérů, například freskového sálu, který nemá minimálně v Čechách obdobu.
3: Jak máte otevřeno, kdy mohu přijít?
4: Takže máme otevřeno každý den kromě úterý, jsme trošku výjimka mezi ostatními hrady a zámky. Máme od 9.30 do 16.30 a poslední vstup je v 16 hodin. Zámek bude otevřený do téměř do konce září, do 28.9. do svatého Václava.
3: Já jsem koukal a to mě zaujalo, že tenhle zámek má vlastně, sice není vysvěcena, ale má vlastně svoji kapli. Jaká je ta historie té kaple?
4: Nejprve zde byla soukromá probožská kaple, kterou také návštěvníkům druhého výstavního okruhu ukazujeme. Během období baroka byla v zámku vystavěna dvoupatrová velká kaple, která byla bohužel v roce 1903 poničena požárem, takže z toho barokního období se tam téměř nic nedochovalo a její současný vzhled je secesní. A je součástí ne toho okruhu Šťastný život v secesi v prvním patře, ale výstavního okruhu Největší záhady a tajemství světa.
3: Je šance se tady někde ubytovat a navštívit rovnou potom třeba zámek?
4: Určitě součástí zámeckého areálu je penzion v bývalých hospodářských budovách a dokonce v hlavní zámecké budově je jeden apartmán k pronajmutí.
3: Já vám děkuju za rozhovor, mějte se, ať se daří.
4: Děkuju vám, pěkný den a pěkné prázdniny všem posluchačům.
3: Tolik má druhá reportáž, tentokrát to byly středočeské Lešany. Jirko, vracím slovo do studia.
0: Tak já moc děkuji a těšíme se taky na fotky na webu radioblaník.cz.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A taky hrajeme hezky česky celé léto. Tady je Lucka Vondráčková, písnička Kdy vzlétnu já, a přejeme krásné úterý. Za 2 minuty 5:45.

0: Magda Šalamounová, známá z třetí řady soutěže Česko hledá superstar, společně s Mekym Žbirkou v roce 2009 naspívala tento hit, tedy písničku Tento song. No a na Blaníku za chvíli písnička Marie, což je loňská novinka skupiny Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. Nejenom, že tím kapela určitě potěšila všechny dámy, které se jmenují Marie a moc písniček tedy o Mariích opravdu není, ale zároveň v této skupině Lucie došlo k výměně zpěváků a Viktor Dyk, no tomu to zpívá. Tak za chvíli Lucie a Marie a taky Petr Rezek a Přátelství. Hrajeme si hezky česky.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
7: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: My, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: skupina Lucie a písnička Marie, velmi oblíbená písnička u všech Marií a to je teprve rok stará. No co se týká krásných věcí, tak představte si nejkrásnější večerníček všech dob. Poznáte? Mně stačí znělka Vím to. Vím to hned. A jestli pak byste si tipli, v jakém roce poprvé na televizních obrazovkách byl tento oblíbený večerníček. Tak zítra v tajemném roce po 9. hodině se vypravíme právě do tohoto roku a budeme si hrát jenom písničky z toho konkrétního tajemného roku a přidáme spoustu dalších nápověd, ale hlavně se budeme bavit, ano, o tom večerníčku. Takový bude zítřejší tajemný rok, no a na Blaníku za chvíli Petr Kolář a Jednou nebe zavolá.
1: Slunce dál nám svítí.
2: Slunce dál svítí.
3: Tu písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
2: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
3: Pokaždé, když ji uslyšíte.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Pohodové České rádio.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Aerosmith a písnička Crazy při úterku na Blaníku a 18. hodina před námi a Brontosauři Růže z papíru.
1: Dala si si do vlasů, běhla dívám ty já.
0: Taky slza a katarze.
2: Na city mý a tvý už praxi se dá, ač to vím pokoří.
0: Po zprávách taky Krištof a život je krásný.
3: Život je krásný i na konci světa.
0: Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
9: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Na Moravě a ve Slezsku sice bude ráno a dopoledne ještě menší oblačnost, odpoledne se ale mraky začnou vracet, obloha bude spíše až zatažená a může i zapršet. Teploměr ukáže 19 až 23 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Bouralo se v Ostravě. První nehoda je v ulici Pavlovova, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Druhá nehoda je v Porubské ulici na kruhovém objezdu s hlavní třídou. I tady se srazila dvě osobní auta, počítejte tu s nárazovým zdržením. Na trase z Bruntálu na Opavu za Miloticemi nad Opavou bouralo osobní auto a narazilo do stromu. A na dálnici D55 na 3,5 km ve směru do Olomouce stojí porouchaná sanitka, taky nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Zdražování paliv je zatím pozvolné. Návrhy nejvyšších mohou poškodit ekonomiku. Zájem o ojetá elektroauta roste. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Konec regulace cen paliv zatím nemá silný dopad. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízí čerpací stanice ještě dřív nakoupené pohonné hmoty a zdražování tak není skokové.
8: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
7: Podle ekonomů může nafta do konce týdne podražit o 6 korun na litru. Guvernér České národní banky Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník The Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura, Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší to novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem. Jmenuje se Bobule a Bobulky. Hlavní aktéři se opět vrací na Pálavu jako otcové dospívajících synů. Natáčení právě skončilo a nová povedená rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer. Teď vracím slovo Jirkovi.
9: Renato, díky, bude 6.
2: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
9: No a ta šestá odbyla právě teď, tady je Marek Ztracený a naše cesty, ty naše blanické cesty, nás za pár minut zavedou právě do Benešova, do krásného středočeského města. Proč právě tam, to se dozvíte, teď ale slibovaný Marek Ztracený a za chvíli divoký Bill Čmelák. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Divoký byl a písnička Čmelák, teď na Blaníku 10 minut po 6. hodině večerní. V úterý vám přejeme krásný poslech a míříme do Benešova, už jsem to naznačil. Tentokrát se dozvíme, jak se žije v tamní Sladovce a co to je. Podrobnosti nám prozradí pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Sladovka je místo, které se každý rok rozvíjí. V poslední době tu přibyly například skatepark, hasičsko-horolezecká stěna nebo nové herní a balanční prvky. K dispozici jsou ale i pump track, venkovní posilovna, dráha na inline brusle nebo dětské dopravní hřiště. Areál tak nabízí zábavu dětem, sportovcům i celým rodinám. Do budoucna chceme zlepšit dopravu v okolí a vybudovat například nové záchytné parkoviště a rozšířit možnost sportovišť. Srdečně vás zveme na Sladovku.
0: A my zdravíme Benešov.
2: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku právě teď Rednex a za chvíli slovenská skupina Elan a tanečnice z Lučnice.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: dám. Miraj a písnička Pojď, zapomenem za chvíli Slza a Katarze. Na city mý a tvý už praxi se dá. A bylo to veliké, když Slza zpívala na Blanickém letním koncertě v Pelhřimově. Můžete klidně mrknout na naše sociální sítě. Najdete tam spoustu fotek a taky třeba video. A už se chystá Slza na další letní Blanický koncert. Nevystoupí často, koukám, letos v létě, ale tentokrát v pátek ano. Kde přesně a kdo se Slzou, to se dozvíte za pár minut a přidáme taky písničku. Poslouchejte Blaník, hrajeme hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme

0: Hacuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
1: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
0: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Pohodové České rádio.

0: Slza, písnička Katarze. Pokud máte rádi skupinu Slza, tak si nenechte ujít další náš blanický letní koncert a bude už tento pátek. A dorazí taky Olga Lounová. A nebo Petr Kolář. A vyrazíme směr Mariánské Lázně v pátek hezky na Kolonádu, kde to všechno rozezvučíme krásnými písničkami. Chybět nebude ani blanická kapela a vůbec nesmí chybět dobrá nálada.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak pátek už bude 24. července, začínáme za 5 minut půl pátá odpoledne nebo podvečer, chcete-li, rozhodně ne ráno, ano, odpoledne. Blanický letní koncert Rádia Blaník, tak se na vás moc těšíme. Mariánské Lázně, tam jsme ještě nebyli s blanickým letním koncertem. Doražte za námi, vstupné se neplatí.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za okamžik na Blaníku Brontosauři a krásná písnička Růže z papíru, jako vystřižená z písniček na přání. Na ty se těšte dnes s Michalem Krusberským. Já vám přeji krásné úterý, užijte si české písničky. Ještě ode mě třeba Iveta Bartošová, Pohádková, Tři oříšky pro Popelku. I tu si užijte a hlavně krásný poslech.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Růžový Slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Pohodové české rádio.
15: Kr-ha-ha, kr-vum-ba.

0: Britští Depeche Mode, Enjoy the Silence, ovšem my si na Blaníku ticho rozhodně užívat nebudeme, my si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi, třeba Hanku Zagorovou a Studánku Stříbrnou už za chvíli. Taky bude božský Karel Gott. No a v rámci písniček na přání také Kateřina Ševidová. Naše noc nedýchá. Celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Pravda, teď to léto trošičku je mírnější, i zítra čekáme polojasno až skoro jasno jen dopoledne, během dne už máme čekat přibývání oblačnosti a odpoledne a večer, a to zejména v severní polovině území, se vyskytnou také lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 15. Rádio
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Michal Krusbersky.
2: Na rádiu Blaník.
0: Je to tak, krásný úterní večer, 4 minutky před 19. vás zdravím. Nevím, jak jste měli to dneska s počasím u vás vy. My jsme tady měli takové pošmourné uspávací počasí a tak pokud jste na tom byli podobně, doufám, že vám zvednou náladu alespoň ty dnešní písničky na přání. Pokud jste si o nějakou napsali, tak už jste určitě ve střehu, když je zazní, tak zatím buďte ještě v klidu, dejte si klidně večeři. My začínáme s Lenkou Filipovou. Hezký poslech.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: velká pravda. Lenka Filipová, za všechno může čas a abychom ten čas nestráceli, tak pojďme rovnou na první písničkové přání. Moje milá rodinko, všechny vás pozdravuju a zdravím hlavně tebe, Moniko. Pozdravuju všechny známí v Dobřenicích, od Honzy je vzkaz a od nás taky písnička od kapely Queen. Tady je
1: písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: musí pokračovat i u nás na Rádiu Blaník, kde si hrajeme až do 21. hodiny písničky na přání. A tady je další vzkaz. Hezký večer, moc rádi vás posloucháme, jak doma, tak i v autě. A tak nám prosím zahrajte písničku Studánko stříbrná od Hanky Zagorové. A to pro Katku Mikinovou z Kladrub. Milá sestřičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si předevčírem oslavila. Přejeme ti, ať ten další rok je plný smíchu, radosti a štěstí. Máme tě rádi, to vzkazuje mamka, taťka, Andrea, Natálka a také Jonáš. No a tady už je písnička od nás.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

lesu můžu jít.

Hanka Stříbrná a Hanka Zagorová, ale my teď trošku přitvrdíme, dáme si kapelu Kabát a tuhle písničku mám poslat celé rodince se vzkazem. Trávíme spolu dovolenou tady na oblíbené chalupě u Vranova. Děkuju za vaši společnost, za to, že držíme pohromadě v dobrém i ve zlém. Zdravíme tímto Pavlíka, Péťu, Adélku, Tobíska, Lucinku, Edelinku, Evelinku a Haničku. Mám vás všechny moc ráda, to vzkazuje Ivana, no a my už vám tam posíláme pohodu, ať ji tam taky máte a krásný večer od nás.

0: Pepa Vojtek, kapela Kabát a jejich pohoda. A my si teď uděláme taky pořádnou pohodu s Karlem Gottem. Mám tady rovnou tři vzkazy na tohoto interpreta. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky společně s přáním pro mého muže Františka Srnce z Mostu, který dneska slaví úžasné sedmdesátiny. Můj milý, čas letí jako bláznivý a jak si šel za štěstím, snad si našel ve mně tu pravou. Tak za to stokrát chválím čas a přeju ti, aby si zůstal stále mlád. Krásné narozeniny ti z lásky přeje manželka Naďa, syn František s Veruškou a naše Ebinka. No a na Karla Gotta tady mám ještě další vzkazy. Vojtíku, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a bezpečných kilometrů ti přeje Evík a synové Michal, Vojtík a Adam. A ještě mám popřát babičce Kristýnce Hubáčové jen to nejlepší k 85. narozeninám. Ať si stále tak skvělá, zdravá a veselá. Máme tě moc rádi, vzkazuje Veronika, Tobík, Denis Pokorných a všichni ostatní z rodiny. A teď už božský Karel Gott.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jo, jo, chtěli bychom všichni být stále mladí, ale ne všem se to podaří a myslím, že nikomu. Karel Gott, teď 16 minut po 19. na rádiu Blaník, kde si hrajeme na přání a budeme hrát dál. Milí Blaníčku, prosím, zahraj tuhle písničku všem, kteří mají tuto muziku rádi stejně jako já. Děkuju a krásný večer přeju všem. Ondra napsal a posílá Beach Boys.

19 minut po 19. Hezky se nám to sešlo a já připomínám, že i vy si můžete písničku na přání objednat, a to velmi jednoduše na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde v záložce kontakty najdete formulář, vyplníte, odešlete a máte hotovo. Stejně jako to udělala Jana z Prahy, která by chtěla zahrát pro svou velkou lásku Jakuba Smolíka. Víc nepřipsala, tak pozdravujeme a hrajeme Návrat. Radio Blaník.

0: ječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
2: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
1: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: A na Blaníku dál pokračujeme v písničkách na přání. Je tady další vzkaz. Blaníku, rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc od Kateřiny Ševidové k narozeninám Tomáškovi od Ivetky a Vlasty z Červených peček. Rádi přání plníme a písničku posíláme.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky

0: Tak ať už je vaše noc poklidná, vám přejeme, ale zatím se do postýlek ještě nechystáme. Hrajeme na přání a budeme hrát teď pro dcerku Áďu. Jen tak pro radost ji zahrajte Metaliku. Adélko, máme tě moc rádi, vzkazuje mamka Vlaďka a taťka Jirka a posílají klasiku Nothing Else Matters. Tak tady to je.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Americká Metallica na rádiu Blaník. Přiznám se, že v době, kdy jsme ještě vysílali z CDček, tak tohle byla přesně ta písnička, kterou jsme tam vkládali, abychom si stihli udělat kafe, anebo si mohli odskočit, protože má celých 6 minut. Teď ale zvážníme, máme zahrát pro bratrance se vzkazem Pepíku, máme tě stále uloženého v hlavách i v srdcích, přejeme ti, ať se máš na onom světě krásně a je ti tam dobře. Máme tě rádi a nezapomeneme na tebe, vzkazuje Bára a posílá Michala Davida. Výtah do nebe.

0: Výtah Michala Davida, který nás přivezl k dalším písničkám na přání. Teď si dáme rovnou dva vzkazy. Prvňáčku můj, jsem teď od tebe daleko, tak ti chci prostřednictvím úžasného Rádia Blaník poslat pozdrav od moře. Moc mi chybíš a věř, že bych byla šťastná, kdybys tu byl se mnou. Posílám ti pusinky a každá moje myšlenka patří tobě. Miluju tě a neměnila bych. No a ještě jeden vzkaz, milá Dianko, prostřednictvím Rádia Blaník ti k dnešním narozeninám přeju to, co člověk nejvíc potřebuje, a to je zdraví. A bez čeho se nedá žít? Bez lásky. Tak ať máš stále vedle sebe někoho spolehlivého, s kým ti bude dobře a také co nejméně starostí. Tvé narození je nejlepší událost v mém životě. Od srdce přeje máma Irena a posílá taky Lucku Bílou. Tady je písnička Děkuju ti.
1: Rádio Blaník.

0: miluju ti.
1: No a pokud vy sníte o nějaké písničce, kterou chcete slyšet v našem vysílání, tak se rozhodně o ní napište na našich webových stránkách radioblaník.cz. A teď už jdeme hrát. Komu? Hezký večer. Tímto přáním bychom chtěli popřát Romanovi Janouškovi z Rozkoše k jeho krásným 60. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a radosti v životě ti přeje manželka, blízká rodina a také vnoučátka posílají dědovi pusu. PS, oslava byla pěkná. Tak teď to ještě spláchneme tím svařákem. Tady je kapela Harley.

Tak venku se nám pravda trošičku ochladilo, ale že by to bylo přímo na svařák, to ještě ne. Ale rozhodně to je na další písničku na přání. Hezký večer, zahrajte písničku od Heleny Vondráčkové Nejkrásnější na světě a láska a zahrajte to všem fanouškům. Napsal nám Filip a my rozhodně hrajeme a přejeme krásný večer. Písničky na

Pro fanoušky jedna Helena Vondráčková a pro koho bude Pepa devátý, zahrajte písničku Znamení andělů pro našeho tatínka Josefa Nováka k zítřejším narozeninám, napsal Martin, tak my zdravíme a rozhodně přejeme všechno nejlepší. Tady je Znamení andělů.

0: Tři minutky necelé zbývají do 20. hodiny, co jsme nestihli odehrát. Teď přesouvám do hodinky další a zahrajeme si tam třeba Petra Muka. Těšit se můžete i na písničku Černý páv, Zagorová, Hložek Otvald. A ještě Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlice a Hradišťan. Na Blaníku vám prostě celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítřejší středa bude zpočátku polojasná až jasná se sluníčkem, ale během dne budou přibývat mraky a odpoledne a večer, zejména v severní polovině území, čekáme lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě tam bude jako obvykle tepleji až 26 a na horách do 15 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
1: Michal Krusbersky
6: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, krásný dobrý večer, ten úterní s datem 21. července vám přeji. Nestihli jsme v minulé hodině zahrát ještě Michala Tučného, tak pojďme to rychle napravit. Přejeme naší kamarádce Vlastičce Šťastné ze Šumperka, toho času na pastvinách. I si naše bezva kamarádka, přejeme štěstíčko, hlavně zdravíčko a ať se ti vše dobré splní, vzkazuje vzkazují kamarádi Lenička a Jiříček. A ještě jeden vzkaz tady mám pro malé vnoučátka. Matýsku a Melisko, přejeme vám krásnou dovolenou v Chorvatsku. Užijte si to krásně s celou rodinkou, máme vás rádi. Vzkazují babičky, dědečci, maminky a taťkové. A tady je prodavač.
7: Rádio Blaník. Pozvěte si všechny známé.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Petr Muk a Láska ta nebezpečná věc. A teď si dáme Věrku Špinarovou a rovnou čtyři vzkazy dorazily na tuhletu písničku. Chtěl bych nechat zahrát své milované ženě k dnešním narozeninám. Přeju krásné narozeniny od Dušana vzkaz. Další do Radstatu od Rádi a Alči pro naše nejlepší maminky. Hodně radosti a spokojenosti na dovolené s námi. Máme vás rádi a těšíme se na spoustu společných okamžiků, nejen u vzteklého psa, vaše zlatíčka. A co tady máme dál? Od Rádi, Alči a maminek do Litvínova zahrejte pro naše mláďata ze 118. Jsou nejúžasnější, která jsme si mohli přát. Starají se o naše mazlíčky, Tedíka, Kačenku, Mušu, Dexíka a Abbey Road. Všechny vás moc zdravíme a máme vás rádi. Děkujeme. Dovolenkový tým z Rakouska tímto psal. A ještě jeden velmi krátký vzkaz, milý Blaníčku, zahraj prosím Víťovi, děkuje Šárka. Tak tady je Věrka Špinarová, jednoho dne se vrátíš.
1: Rádio Blaník.

Úžasná Věrka Špinarová, 12 minut po 20. na rádiu Blaník a hrajeme si na přání a teď to trošku zrychlíme. Ahoj Péťo, mám tě rád a proto ti posílám tuhle tvoji oblíbenou písničku. Tvůj Tedík posílá právě teď Anděli a Vanastovky.

0: Robert Corin, PBH, to jsou Vanastovy věci. Jejich andělé doznívají 16 minut po 20. a my teď trošku zpomalíme. Blaničku, prosím o zahrání pro moji manželku Jíťu. Zlato, jsme spolu déle, ale nyní je to 25 let, kdy jsme si řekli své ano. Vím, že někdy bylo hůř a někdy zase líp, ale jsme spolu. Máme krásné hodné děti a já vás miluju, vzkazuje Ivan a posílá trojici Zakorová, Hlože Kotfald. Tady je Černý páv.
1: Do zahrady.

20 minut po 20. Posloucháte Rádio Blaník, kde hrajeme na přání. A pro koho bude ta další písnička? Zahrajte Kalumince k 8. narozeninám. Přeju všechno nejlepší a spoustu úsměvů. Mamka Anetka, taťka Jirka, teta Lucka, králíček Snížek, také Fenka Agnes a všech 5 šnečků se připojuje a my písničku posíláme. Přejeme hezký večer.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.

0: Lidové české rádio.
1: Ano, jsme zpátky, necelé 3 minutky před 8:30 a stále si hrajeme na přání. Můj milý Blaníčku, ráda bych nechala zahrát pro mého miláčka, však on už bude vědět. Miluju tě, jsi pro mě celý svět a včera to byla sranda. Patříš jenom mně. Krásný večer přeju všem a pohodové léto. Od Bibi a tady je Jirka Schellinger a Holubý dům.
0: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Jirka Schillinger, Holubí dům, ale abyste nám u těch písniček na přání neusnuli, třeba ani v těch Neplachovicích, kde se grilluje, tak vám trošičku pustíme něco rychlejšího, ale nejdřív vzkaz, zdravím vás do studia, písničku zahrajte pro moji přítelkyni, partnerku, prostě lásku mého života. Včera jsem měl těžký den a ona mi byla oporou. Děkuju, jsi pro mě celý život, jsi můj sen, moje láska k tobě je nekonečná. A my do Dobrovic posíláme Alphaville, Big in Japan.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání s Michalem Krusberským.

0: Tolik Alphabel a Big in Japan a ani v téhleté hodince nesmí chybět Kaja Gott, tak pro koho bude? Náš úžasný blaníčku ráda bych poprosila o zahrání písničky Lásko má pro báječného muže Libora Figara z Opavy. Bambulko moje milovaná, přejeme ti k dnešním narozeninám hodně zdravíčka, spoustu cestovatelských zážitků a šťastných kilometrů, jak ve své nové mazdičce, tak v autobusku. Děkujeme z celého srdíčka za to, jaký jsi. Vždy jsi mou pevnou skálou, která mě drží a za to si tě neskutečně vážím. Hanka s rodinou posílá Kaju Gotta Lásko má právě teď.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

To byl Karel Gott a před námi jeden vzkaz pro rodiče. Ještě jednou všechno nejlepší k 55. a 53. narozeninám. Mám vás moc ráda a sorry za to, že vás někdy fakt štvu. Vaše Ady posílá Queeny, tady je písnička Bohemian Rhapsody.

0: Hladíkové české rádio.
1: Necelých 15 minut nás dělí od 21. hodiny a my pokračujeme dál v písničkách na přání, které si můžete objednávat i vy na našem webu radioblaník.cz. A teď další tři vzkazy, které přišli právě k téhleté písničce a budeme hrát pro úžasnou přítelkyni Terezu. Moc děkuju, že tě mám, už se tě nikdy nevzdám. Miluju tě, tvůj přítel Jiřík posílá z Třince právě teď Jeleny, Jiřího Pavlicu a Hradišťan. A ještě to bude pro koho? Pre Joška Urbančeka Stachova. Lúbim ťa, tvoje mamka posílá písničku. A taky pro Šarlotku od Renši. Tady už je, miluju tě a já vám přeju všem pohodový večer. Ať už nás posloucháte doma, anebo v práci.

Dívka od Pavla Nováka a teď už Jakub Smolík, kterého budeme hrát pro všechny chataře, nejen v Chotěboři. Od Jaromíra je vzkaz a od nás kamarád, který letos byl taky na konopišti a zahrál pro všechny. Jen blázen žárlí.

0: Jen blázen žárlí. Jakub Smolík, nějakých 5 minut před 21. Nebojte se, o své další vzkazy nepřijdete, za chvíli pokračujeme a budeme hrát třeba Luci a Šrouby do hlavy. Taky budeme hledat ženu s kapelou Mandraže. A ještě dvojice Bartošova, Sepeši a Červenám. Prostě celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný se sluníčkem, během dne ale máme čekat přibývání oblačnosti a zejména v severní polovině území se lokálně mohou vyskytnout přehánky. Teploty podobné těm dnešním 19 až 24, na jižní Moravě rtuť teploměru poskočí až na 26, no a na horách maximálně do 15 stupňů. Radio Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.

0: Krusberský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Stále jsem s vámi, pohodový večer přeju a protože jsme nestihli zahrát ještě dvě písničky na přání, tak se jim teď hned z kraje hodiny budeme trošku věnovat. Milá Andrejko, chci, aby jsi věděla, že tě strašně moc miluju, což ti dennodenně taky říkám, že jsem někdy vůči tobě zlobivý, neznamená, že tě nemiluju a že nejsi tím nejcennějším, co mám. Promiň mi za vše ošklivé, nikdy tě nikomu nedám a taky neopustím. Jsi moje zlatíčko, největší a taky nejkrásnější. Tvůj Martin posílá Petru.

Už nejsem volná a Petra Janů a před námi poslední vzkaz. Chtěla bych zahrát písničku od Lucie pro mého bráchu. Jsme blázni, všichni to o nás vědí, ale my to milujeme. Pojďme si zatančit. Děkuju, Blaničku, jste nejlepší. Kája vzkazuje.

Pozdrav z Itálie, Eros Ramazzotti za námi a možná taky rádi cestujete a určitě znáte ty chvíle, že se vám v některé zemi líbí natolik, že si říkáte jo, tak tady bych si dokázal představit, že budu žít, nebo tady bych chtěla strávit důchod a podobně, jenže reálný život má s tím dovolenkovým pramálo společného. A tak vznikla studie zaměřená právě na města a na země, které jsou pro cizince nejsnadnější k začlenění do každodenního života. A jak to teda dopadlo? Mezi zeměmi vedou Island, Lucembursko a Nový Zéland. Z měst pak láká Curych, Singapur a Tokio. Jenže já si představoval ten důchod u moře. No nic, asi to neklapne. Ale stejně si říkám, všude dobře, doma nejlépe, že jo? A je to vyřešeno. My si teď ale dáme ještě jeden výlet do roku 1969. Tady je Brian Adams a

0: Tak tohle byly plzeňští mandraže, my se ale za chvíli podíváme také do Budějic, co je tam nového. No a přátelé, už teď jedna informace pro všechny obyvatele Prahy. Zítra v 11.30 budou prolétávat nad Prahou stíhačky Gripen, takže neděste se, o nic nejde, je to plánovaný cvičný přelet, jen abyste věděli. A za chvíli u nás na Blaníku Fool's Garden a také FR David Awards.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
6: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Ano, jedna z těch nejslavnějších od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho, Červenám v 21 hodin a 35 minut na Blaníku. A jak jsem slíbil, podíváme se do Českých Budějovic, tam totiž mají jednu novinku. Na Lanově třídě je nově velký nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu. A podrobnosti nám k ním prozradí také paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis. Nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
0: No, jak už paní primátorka prozradila, ten nápis funguje i jako lavička a dokonce jako malá rampa pro skejťáky, tak doufám, že vydrží do toho roku 2028. No a my už za chvíli zase budeme hrát. Dáme si kabáty a budou i pánové Simon a Garfunkel.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Bon Jovi a Always, přátelé, písnička z roku 1994, to nám to utíká. No a utíká nám i to naše společné vysílání, už za chvíli tady budou písničky z lásky a v rámci nich třeba Bobra Motýla a Vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. Taky zazní Michal David, Je to blízko? A třeba i kapela Opět Radeček a s nimi zpěvačka Eli. Mimochodem, Eli se nám vdala, kdybyste chtěli vidět fotky, koukněte na můj Instagram. No a teď počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný, během dne budou ale přibývat mraky a k večeru, a nebo odpoledne v severní polovině území čekáme přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tam zase budeme mít o něco tepleji, až 26 můžeme naměřit a na horách jen okolo 15. Teď už se s vámi loučí Michal Krusberský, mějte pohodový večer dál s Rádiem Blaník a já se na vás budu těšit zase příští týden. Rádio
2: Blaník. Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.

0: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
2: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Ty nejoblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kaktus reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Jsem Janku z Janku, Autolaky. A osobně vás zvu na Race the Street 7. a 8. srpna v Dovku. Těšíme se na vás. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
0: Blaník.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a přátelé, za pár dnů ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, v Islandu anebo části Španělska. Co se týče České republiky, bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večera, tudíž těsně nad západním obzorem. Takže kdo bude chtít ten vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí jednak na počasí a taky musí zvolit dobré pozorovací místo. Třeba pokud budete zrovna na dovolené ve Španělsku, tak toho uvidíte určitě hodně. U nás hlavně uslyšíte už za okamžik další české písničky, které máte rádi.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 22. července. Dnes má svátek Magdaléna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne proběhne v Plzni v Městské galerii zahájení výstavy digitálně upravených fotografií s názvem Hořké světlo. Ode dneška do 29. července bude uzavřená silnice 1/34 v Hlinsku. Ta se bude totiž opravovat. Hodinu popoledně proběhne slavnostní otevření nových prostor zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc Paprsek při dětském centru Liberec. Dnes také proběhne preventivní akce jihomoravských policistů společně se státní plavební zprávou s názvem Bezpečně u vody. Zaměřená bude na zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na vodě nebo v její blízkosti, prevenci přestupků a rizikového chování při rekreační plavbě a vodních sportech. A zlínská zoologická zahrada dnes představí 3 mláďata tukanů obrovských. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě. Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. A Instagramu.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.